Tohle byla další hezká česká do pohody dnešní noci. A nezapomeňte, že je tu první pondělí v novém měsíci, takže Blaník hraje hezky česky celý den. Navíc v dobrém ránu nás čeká další kytarové ráno. Tentokrát nám pěkně hezky česky zaspívají naživo ze skupiny Činasky. Tak se těšte, dobré ráno mezi 6. a 9. s kolegyní Adélou Zahradníčkovou a taky s kolegou Petrem Slívou.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: počasí. Rádio
1: Během noci počítejte s nejnižšími teplotami mezi 13 a 8 stupni. Na západě Čech se může ojediněle objevit přehánka. A přes den bude vše v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer čekáme výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku má být většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. Tolik o počasí, Dominik Šmaus, Rádio Blaník.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
0: Živé vysílání.
4: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
4: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
4: Tak ať se vám hezky sleduje,
0: čte

Krásnou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 4. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Květoslav a taky v církevním kalendáři je Florián. Jeden svatého Floriána, patrona ochrany před požáry a taky jeden hasičů, který se slaví od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1924, kdy jsme poprvé získali zlato na olympijských hrách v Paříži. Už je to 102 let, kdy Bedřich Šupčík vyhrál ve zvláštní disciplíně ve šplhu na laně bez přírazu. Tolik tedy pohled do kalendáře, takže přejeme všechno nejlepší a do minulosti a teď už pokračujeme hezky česky.

někdy z tebe už tiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není.

0: počasí.
1: Během noci počítejte s nejnižšími teplotami mezi 13 a 8 stupni. Na západě Čech se může ojediněle objevit přehánka. A přes den bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer čekáme výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku má být většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18. Tolik o počasí, Dominik Šmaus, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

0: stále posloucháte Blaník s Vlastou Sukem. Já vám přeji krásnou noc.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Jakožto blaníční krajánci jezdíme za vámi třikrát týdně, zveme na zajímavá místa, fotíme se s vámi, povídáme si s vámi, rozdáváme dárečky. Ale kam bych vás teď chtěl pozvat? Tak to je místo, které jsem taky navštívil samozřejmě ve východních Čechách. V Hradci Králové najdete svět plazů. A tady jsem si povídal se spolumajitelem Romanem Honců, který mi prozradil, kolik toho tam mají.
2: Teďka jsme dělali seznam třeba jedovatých druhů hadů, takže to je asi 80 druhů jedovatých hadů. Co se týče kusů, je tady nějakých 120 nádrží, takže tady může být kolem 300 kusů hadů a ještě rek.
0: Uh-huh. A přesto ještě rozšiřujete?
2: Přesně tak, rozšiřujeme tady dalších asi 30 terárií ve spodním patře, takže se lidi můžou těšit na opravdu veliký terária, který bychom teda chtěli otevřít o prázdninách tohle roku.
0: Všechny reportáže, včetně fotek a videí, najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlasta Sok se s vámi pro tuto chvíli loučí. V 5 hodin se na vás těší kolega Martin Císař, který vám bude celých 60 minut rád jenom hezky česky.
4: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá. Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.

0: očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezký den, je pondělí 4. května, svátek má Květoslav a tady jsou očekávané události. Dnes končí lhůta pro elektronické podání daňového přiznání k daním z příjmů. Nejpozději v tento den je nutné daň také zaplatit. Městský soud v Praze se bude zabývat kauzou Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě europoslankyně Jana Naďová. V případu je obžalovaný i premiér Andrej Babiš, jeho stíhání je ale přerušené. Začnou státní maturitní zkoušky. Dnes budou studenti psát didaktický test z matematiky či angličtiny. Na Václavském náměstí v Praze si dnes lidé budou moci od 10 do 18 hodin nechat zdarma vyšetřit kožní znaménka, a to díky akci Stan proti melanomu. Dorazit můžete i zítra. Na programu je dnes další schůze vlády. Kabinet se má zabývat mimo jiné návrhem na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Cestující v oblasti Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku budou moci ode dneška nově využívat poptávkovou dopravu Tvůj bus. A čtvrtým dnem budou v Plzni pokračovat slavnosti svobody. Tolik očekávané události. Dominik Šmáus, Rádio Blaník.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Skvělé ráno, krásné dobré pondělí, je 4. května, vy jste si pustili Rádio Blaník. A hrát si budeme třeba skupinu Olympek.
1: Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás do pačkor.
0: Dále to bude Michal Tučný.
2: Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy ne...
0: A nebo Lucie Vondráčková. Co mají společného tyhle písničky, jsou hezké, jsou české a jsou v hodince, kdy vám budeme hrát jenom a pouze hezky česky mezi 5. a 6. na Blaníku.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Oblačná i zatažená bude dnešní obloha, teploty většinou mezi 22 a 25 stupni Celsia. Toliko počasí, přeji krásné ráno.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
0: A co počasí těch dalších dní, jak to vypadá, to ví meteorolog Eduard Novotný a za chvíli se ho zeptám. Teď popřeji hezké ráno a pojďme si hrát.
4: Rádio Blaník.
0: A tohle už je slza.

0: pohodou a dobrou náladou s Rádiem Blaník do nového týdne. Je pondělí, právě dnes máme 4. května a dospíval Xandl X Olgou Koenigovou. Za chvíli to budou Michal Tučný, Meraj a nebo Vítězslav Vávra. Krásné ráno.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Eduard Novotný, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Rádio Blaník, Martin Císař. Eduarde, co počasí tohoto týdne? Začátek, jaký bude?
2: Bude ještě na Moravě a ve Slezsku slunečno. V Čechách už bude převládat velká oblačnost, ale přehánky by se měly vytvářet pouze výjimečně. Od úterý do čtvrtka by však ale mělo zapršet postupně na většině území. Bude se většinou jednat o přehánky, výjimečně pak i o bouřky a bude se postupně ochlazovat. Zatímco v úterý bude v Čechách 18 až 23 stupňů a na Moravě a ve Slezsku místy kolem i 25. Ve čtvrtek už očekáváme v Čechách 11 až 15 stupňů a na Moravě a ve Slezsku kolem 17.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, moc vám děkuji, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Dobré ráno přeji. No, dneska tady vykřikovat mezi 5. a 6., 12. a 13. jenom hezky česky by asi bylo úplně zbytečné. Protože každý správný posluchač Rádia Blaník ví, že první pondělí v měsíci vám hrajeme jenom hezky česky. A to rovnou celý den. Za chvíli aktuální zprávy, podíváme se na silnice a potom si dál a dál budeme jenom hezky česky hrát. Skvělé ráno.
1: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
14: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
13: Všechno najednou?
15: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
16: Novinky Koncept najdete na koncept.cz.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
18: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio.
21: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Hasičům se daří zmenšovat plochu požáru v Českém Švýcarsku. Plocha je odhadem lehce pod 100 hektary. Zatím ho ale stále nelokalizovali. Nasazeno je 400 hasičů. Slovensko vyšle na pomoc 2 vrtulníky Black Hawk. Karlovarský kraj vypsal veřejnou zakázku na stavbu urgentního příjmu v Chebu. Nyní hledá zhotovitele pro stavbu urgentního příjmu a vypsal taky výběrové řízení na projektanta pro magnetickou rezonanci a heliport. V Kyjově na Hodonínsku pokračuje stavba sportovní haly. Přijde na 40 milionů a po roce prací je hotová hrubá stavba. Aktuální dělníci začínají pracovat uvnitř. Halu by měli sportovcům otevřít v září. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek obsadili na třetím turnaji Euro Hockey Tour druhé místo. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. V Čechách bude oblačno a zataženo, jen přechodně bude polujasno a později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a taky ve Slezsku bude většinou polujasno bez srážek a nejvyšší denní teploty vyšplhají na 22 až 27 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Pohodové ráno, celý den jenom hezky česky, první pondělí v měsíci, dnes také české kytarové ráno mezi 8 a 9 se skupinou Činasky. Ale teď jedno varování. Nedávno jsem při svých cestách Kránka Rádia Blaník navštívil Hrachov u Sedlčan. Tady mají skutečně skvělou záchrannou stanici. A Pavel Křížek, ředitel z ochrany přírody fauny České republiky, mi prozradil, na co si pejskaři a nejen pejskaři mají dávat pozor.
1: Jsou jedinci mezi prostě veřejností, kteří dávají otrávený návlet do volné krajiny. A nejenom, že tam na tom hynou volně žijící živočichové, i takový zásnost, jak je orel mořský nebo luňák červený, ale je to nebezpečí hlavně pro lidi, proto na to apelujeme, že tyhle ty jedy vlastně při dotyku člověka, tak ten člověk tam může uhynout taky, když jdete z pejska na procházku, můžete přijít o psa a je to obecní ohrožení ze všem všudy a dneska je to pod patronací Policie České republiky, kriminální služby a je to trestný čin obecní ohrožení. Pokud někde zaregistrujete jako mrtvý zvíře a třeba i větší počet mrtvých zvířat, tak okamžitě to nahlásit na Policii České republiky a oni si s tím už poraděj, anebo to nahlásit nám a my už všechno okolo zařídíme.
0: Pane Křížku, jedna důležitá informace. Jak já vlastně poznám, že v tuhle chvíli mám volat policii, najdu tam třeba mrtvýho zajíce, vedle budou nějaký mrtví ptáci, tak tu chvíli volám?
1: Tak, když tam najdete takzvanou návnadu a vedle toho mrtví ptáky, okamžitě volat. A hlavně se ničeho nedotýkat. A je smutný, že vlastně v tom regionu, kde ochrana fauny působí, jak na Benešovsku, tak na Táborsku, tak na Příbramsku, ty případy jsou v desítkách taky.
0: Tak na to rozhodně dávejte pozor. Za chvíli Lucie Vondráčková, Vzkaz v láhvi, anebo Petr Spálený. Já se s vámi rozloučím pro tuhle chvíli, popřeji vám krásný dobrý den. Užívejte si dobré ráno. Za chvíli Petr Slíva a Adéla Zahradníčková. Mějte se skvěle.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.

0: Mžení do vlasů, to je asi to poslední, co by člověk dneska ráno čekal, ale teď jste si ho mohli užít s Ladislavem Štajdlem, alespoň na Blaníku. 5.53, posloucháte Blaník a Dalibor Janda vám bude zpívat v té příští hodině. Budou jeleni. A bude i Hanka Zagorová. Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky a protože je první pondělí v měsíci, tak dneska to na Blaníku bude jenom hezky česky. Je pondělí 4. května. Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Křížovky si koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Blaník, počasí.
7: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, jen přechodně může být polojasno. Odpoledne a k večeru může sem tam taky sprchnout. Teploty ale opět vyšplhají vysoko. Naměříme 24 až 27 stupňů. Toliko počasí, teď je tu Monika a zprávy.
1: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Hašení požáru v Českém Švýcarsku pokračovalo i během noci. Na středních školách začínají státní maturity. Fotbalová Sparta se chystá na rozhodující pražské derby. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasiči pokračují v zásahu u požáru v Českém Švýcarsku. Na místě zasahuje stále na 400 hasičů. Plameny ještě nedostali pod kontrolu. Večer hašení komplikoval i zvedající se vítr. Oheň pomáhá zkrotit 9 vrtulníků. Za včerejšek provedli 620 schozů. A víc říká mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
11: Nabírají vodu na letišti Chřibská a schazují je na požářiště.
12: Snažíme se dostat požár pod kontrolu, nadále ale platí, že lokalizace není. A problematický je tedy ten třetí úsek a pak ještě čtvrtý nový požární úsek u domova důchodců. Ten domov důchodců zatím je chráněný a není potřeba ho evakuovat.
10: Jeden z vrtulníků pak ještě večer letěl pomoci s hašením požáru na Kroměřížsku. V obou případech práce komplikuje i špatně přístupný terén. Právě dnes startují pro studenty střední škol maturity. Čekají je testy z matematiky a anglického jazyka, které připravuje státní organizace CERMAT. Ke státním maturitám půjde letos poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Liberec chce prodat pozemek poblíž nově vznikajícího sídliště Nová Kunratická. Jeho výstavbu zahájil soukromý developer loni. Za půl druhého hektaru bude radnice chtít přes 40 milionů. Záměr prodeje budou příští týden schvalovat zastupitelé města. Fotbalisté pražské Sparty ztrácejí na svého městského rivala Slávy 8 bodů. V úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul se jim podařilo porazit Jablonec 2-0. Pokud ale v nadcházejícím derby v Edenu letenští prohrají, titul obhájí Slávia. Jablonec prohrál třetí kolo po sobě a na třetí Plzeň ztrácí už 5 bodů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
13: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Slívou.
0: Tak dobré ráno ode mě i od Adélky. Máme tady pondělí 4. května, jsme tady na startu 1. květnového týdne, vlastně i na startu květnového měsíce a proto vám na Blaníku budeme hrát i celý den hezky česky, protože je to první pondělí v měsíci květnu. No a rovnou zdravím všechny květoslavy, kteří mají dneska svátek, i dneska se budou proplácet účtenky, to není informace jenom pro květoslavy, ale i pro všechny z vás. Ostatní, kdo posloucháte a kdo byste chtěli zalátat nějakou díru v rozpočtu, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. A taky nás čeká české kytarové ráno. Po 8. hodině dorazí Činasky. Tak teď už Dalibor Janda. Za 2 minuty bude 6.

0: Jelena v oblacích, v dobrém ránu na Blaníku, tak k oblakům a k tomu, co se v nich děje, se dostaneme za chvíli. Teď bude řeč o tomhle.
1: Petr platí vaše účty.
0: Tak kvůli prodlouženému víkendu jsme si teď dali trošku delší pauzu, takže po třech dnech budeme opět proplácet účtenky. A to se stane zase po 7. hodině, kdy se pokusím zavolat někomu z vás, kdo jste nám poslali, anebo ještě pošlete soutěžní SMSku. Ta čtvrteční, kterou jsme proplatili naposledy, zněla: milý Blaníčku, moc prosím o zaplacení technické prohlídky auta za 3,5 tisíce korun. Děkuji, Božena Hájková, Most. No tak jsme Boženě v ten čtvrtek po 7. zavolali. My vám těch 3,5 klidně pošleme zpátky, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
2: Lucka Vondráčková.
0: Je to tak!
2: No to mám velkou radost.
0: Takže 3500 korun se stěhuje zpátky do Mostu. Za technickou prohlídku auta. No a takhle to na Blaníku funguje každé všední ráno právě po té 7. hodině, kdy někomu z vás brnknu a zeptám se, kdo na Blaníku právě dospíval, je to kontrola poslechu, a když odpovíte, tak vám proplatíme tu účtenku, kterou jste do hry přihlásili. No a nejdříve je na začátku vždycky ta vaše SMSka, do které je potřeba napsat, co vůbec chcete proplatit a kolik to stálo, připsat jméno a příjmení a odkud jste a poslat na 603 118 118. Tak za hodinku se do toho dáme. Tady je Hanka Zagorová, já nemám strach. 5 minut po 6. na Blaníku.

0: ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
1: Hezké ráno přeju. V Čechách máme aktuálně více oblačnosti. Převládá oblačná obloha. Na Moravě a ve Slezsku je slunečno a obloha je zde většinou polojasná. Teploty se pohybují ve velkém rozpětí a to je takový trend v poslední doby. Nejteplejší stanice teď mají kolem 15 stupňů, to je například Frýdlant nebo Dyákovice a naopak nejnižší teploty máme na Březníku a na Kvildě Perle. Tam je minus 1,4 stupně Celsia. Na většině míst máme ale teploty mezi 8 až 13 stupně Celsia.
0: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
1: Více oblačnosti dnes čekáme v Čechách, kde bude většinou oblačná nebo zatažená obloha a později odpoledne a večer se mohou výjimečně objevit také přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky nečekáme a obloha tady bude většinou polojasná. Odpolední teploty dnes vystoupí na 22 až 27 stupňů Celsia.
0: Ještě mi prozraďte, jak to bude vypadat ve zbytku toho pracovního týdne.
1: Od úterý do čtvrtka nás čeká počasí s velkou oblačností, které se postupně přidají také srážky. Nejdeštivější by měla být středa a čtvrtek a kromě občasného deště či přeháněk tyto dny očekáváme také bouřky. Společně se srážkami nás čeká i ochlazení. Ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat pod 20 stupni Celsia a chladno bude zejména v Čechách, kde teploty můžou být i kolem 15 stupňů.
0: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Tak, díky Adel, díky České hydrometeorologické ústave. A dámy, tahle písnička je pro vás. Krásným dívkám. Turbo na Blaníku je 6 hodin a 10 minut.

0: Na mě nečekej a Verona na Blaníku, tak nám dorazilo léto. Já jsem si včera zaběhl už ani nevím kolikátý maraton. Ten včerejší pražský byl jedním slovem, které asi popíše všechno pekelný. No nakonec se povedlo, sice v úplně jiném čase, než v jaký člověk doufal, ale na tom jsme byli všichni stejně, protože odpadával jeden běžec za druhým, dokonce i mý běžečtí přátelé, kteří na mě obvykle všude musí čekat v hospodě, když se jde po závodu na pivo, tak dobíhali v podobných časech jako já. Na 10. kilometru jsem míjel závodníka z Islandu. Měl to na tričku i na čísle, ale i kdyby neměl, tak by bylo jasné, že je někde ze severu, protože byl úplně bílý, že i my středoevropané jsme vedle něj připomínali spíš Italy nebo Španěly. A co teprve Italové a Španěle, kterých je obvykle na pražském maratonu opravdu hodně, hlavně teda italských běžců, tak by mě zajímalo, jak on dopadl pod naším středoevropským sluníčkem. No všichni, kdo doběhli, se včera prostě trošku cítili jako slavný ťopka. No, tak jsem přežil, kombinace ješitnosti a mačismu dostala své každoroční ovoce a teď to budu pár dnů rozcházet. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin na téměř 19 minut a vy jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Koncertuje mnoho. Konopiště jenom jedno.
2: Sobota 30. května. Více na stránkách
1: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.

0: Kazomat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Kazomat stavebniny. www.kazomat.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hermann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
11: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovy sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišely čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
14: Rádio Blaník, zprávy.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmu za loňský rok lidé odevzdávajícího v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Do Česka míří finský prezident Alexander Stubb. Během dneška se setká s českou hlavou státu Petrem Pavlem a tím zahájí dvoudenní návštěvu Česka. V Náchodě začne ráno před hraničním přechodem na silnici 1/33 do Polska druhá etapa stavby kruhového objezdu. Provoz přes stavbu bude do 14. června kyvadlový. Hokejovou reprezentaci neposílí útočník Radek Faxa z Dallasu. V NHL totiž nedostal svolení klubu. Trenérovi Rulíkovi se omluvili také Matěj Stránský a Filip Zadina. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník
18: s Petrem Slívou.
19: Za délkou vám přejeme dobré pondělní ráno s datem 4. května, protože je to první pondělí v měsíci, hrajeme vám na Blaníku jenom hezky česky. A taky čekáme na vaše dobré zprávy, protože i tento týden na konci té pracovní části, což bude opět ve čtvrtek, budeme odměňovat. Tak co vás potěšilo v poslední době? Napište nám to na 603-118-118, nějakou dobrou zprávu. Chceme ji od vás prostě slyšet. Já pro vás jednu dobrou zprávu mám hned takhle po ránu, protože je první pondělí v měsíci, tak kromě toho, že vám hrajeme hezky česky, tak nás čeká taky české kytarové ráno a dneska po 8 dorazí Činasky. Teď je 5 minut před 6:30.

0: Hvězdičko blízkavá, zpívá Petr Novák v Dobrém ránu na Blaníku. Květoslavům všechno nejlepší k svátku. Tak je den svatého Floriana, což je patron ochrany před požáry a zároveň je to taky den hasičů, který se slaví od roku 1990. Takže hasiči, teď budete mít asi hodně práce. Někteří z vás už mají kvůli českému Švýcarsku, tak prosím vás, pevné nervy a všechno nejlepší k tomu dnešnímu dni. A jaká hudební výročí a narozeniny budeme slavit v tomto týdnu, tak o tom už Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přátelé, krásné pondělí. Doufám, že jste si užili prodloužený prvomájový víkend a před námi je tradiční přehled hudebních výročí tohoto týdne. A je pravda, že dnes nezačínáme úplně zvesela. V tento den je to už 13 let, co náš hudební svět náhle opustil Milan Peroutka, dlouholetý člen kapely Olympic. Bylo mu 49 let. Pozítří by se dožil 82 let Milan Dufek ze skupiny Rangers. V sobotu oslaví své narozeniny zpěvačka a také známá hudební pedagožka Lída Nopová. Už nyní blahopřejeme. V neděli pak popřejeme všechno nejlepší dceři Lídy Nopové, zpěvačce a hudební pedagožce Lindě Finkové. Tak hodně zdraví a pohody. A své 72. narozeniny oslaví v neděli český zpěvák a textař Ivan Hlas. Dnešek je to vše, mějte se krásně, užijte si pohodový májový týden a už nyní se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme. Michal Hruza a Pro Emu, to je písnička, která nás čeká teď. A to bylo včera zase rekordu na teploměru. Tak se k tomu dostaneme už za chvíli, stejně jako k tomu, jestli nás čekají nějaké rekordy i dneska. Teď je minuta po půl sedmé. Dobré ráno.

0: Je to blízko, informace o počasí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak Česko včera zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla, držte se, k 29 stupňům Celsia včera 3. května. Rekord pro včerejšek zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. No prostě bylo horko, co si budeme povídat, ale člověk si nemá stěžovat, tak jak to bude dneska.
3: Teploty se už teď na většině území pohybují k 10 stupňům Celsia, třeba Praha hlásí 13 stupňů, Ústí nad Labem 14, podobně jsou na tom třeba Karlovy Vary, chladněji máme na jihu, České Budějovice hlásí třeba 8 stupňů Celsia. Během dne se to vytáhne na 27, takže to bude podobné tomu víkendu teplotně. Na horách bude okolo 18, nicméně dnes pocitovou teplotu hlavně v Čechách bude srážet to, že bude oblačno až zataženo, jen přechodně polujasno a později odpoledne a k večeru se objeví výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku tady bude většinou polujasno a srážky tady nehrozí.
0: No to, že je i po ránu teplo, dokazuje i to, že jsme ještě vlastně dneska nezavřeli okno, té doby, co jsme přišli. Za chvíli už Marek Ztracený a Originál, vy jste s Blaníkem 9 minut po půl sedmé.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Prodloužený víkend je za námi a další pracovní týden začíná. No a už pozítří přivítám na Blaníku dalšího parťáka. A tentokrát to bude démon Edenu, teď to bude taky démon Letné, fanoušek plzeňské Viktorky. Dorazí Marek Ztracený, slíbil to, tak tady bude. Poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
14: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
15: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
16: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu DEK Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel DEK Finish zdarma. Více na DEK.cz.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
20: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: kdy hledáme signál.
1: Tak to byl Marek Ztracený a originál na Blaníku.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
1: Tak tady mám jeden rekord. 200 kytar, 200 hráčů a jeden společný zvuk. V Přerově se pokusili o další rekord. Na tradici, nebo na tradiční akci kytarový rekord se letos v Přerově sešlo 204 kytaristů všech generací. Společně si na hradbách zahráli 6 známých skladeb. Šlo už o 10. ročník, tentokrát nesl podtitul Z Přerováky až za oceán a akce připomněla i místní osobnosti, jako byl Josef Kajnár a Jaroslav Vikrent, anebo Pavel Novák. Dorazili lidé nejenom z regionu, ale i z Prahy, anebo z Ostravy. Zkrátka prostě hudba spojovala úplně všechny. Ten loňský rekord sice nepadl, ten drží 230 hráčů, ale ta atmosféra prý byla výborná. No a tohleto informaci teď použiju jako takový oslý můstek k tomu, co se bude dít po 8. hodině. Čeká nás další kytarové ráno. Naposledy tady byli bratranci Nedvědovi, potomci slavných bratrů Nedvědu, no a dneska dorazí Činasky, nebo jejich část. Jak moc velká část, tak to se dozvíme po 8. hodině. A tohle berte jako takovou zahřívačku. Každý

0: Jsi prostě nejlepší, zpíval Lešek Semelka na Blaníku. Jste prostě nejlepší. Vítejte v pondělním ránu na Blaníku. Po 7. hodině vám budeme hrát taky hezky česky, protože je první pondělí v měsíci a to vám Blaník celý den hraje hezky česky. A postarají se o to Kabáti. Bude Karel Gott. A bude i Xindlik. A taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
4: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
5: Jízdy na bobové dráze.
3: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
5: Soutěže.
3: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
5: A koncert Tomáše Kluse.
3: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
5: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
3: nhr.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
6: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblohu oblačnou až zataženou, jen přechodně může být místy polojasno. Odpoledne a k večeru pak místy může i sprchnout a teploty vyšplhají v maximech na 27 stupňů. Toliko počasí, teď už míříme na silnice.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
6: Na trase z Kladna k dálnici D7 na kruhovém objezdu u průmyslového areálu bouralo osobní auto. Očekávejte tu problémy. Pozor si dejte i na dálnicích. Na D10 na 21. kilometru směr Praha před sjezdem na Tuřice stojí porouchané osobní auto. Tak ho hlavně nepřehlédněte. Podobný problém je taky na dálnici D11 a to na 57. kilometru směr Praha. I tady stojí porouchané auto. Tak tam dejte pozor a v místě raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou tu zprávy a s nimi je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vláda projedná znovu zavedení EET. Z věznice na Nymbursku uprchl vězeň. Hokejová reprezentace se chystá na švédské hry.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. K jejímu obnovení by mělo dojít od příštího roku. Rezort financí očekává, že znovu zavedení EET přinese do rozpočtu ročně skoro 14,5 miliardy. Podle opozice jsou ale očekávání přehnaná. Součástí zákona jsou taky daňové změny. Vláda by měla mimo jiné obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Policie dopadla vězně uprchlého z Jeřic na Nymbursku. 21-letý mladík se podhrabal pod oplocením areálu a do pátrání po něm se také zapojil vrtulník s termovizí. Vězně nakonec zadrželi v Olomouci. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to považuje za fatální selhání několika osob. Mobilní aplikace Po stopách Karla Čapka přidává další trasu. Nově nabízené vycházkou se 16 zastaveními po Praze a dalšími dvěma místy ve středočeském kraji pokračuje ředitel památníku Zdeněk Vacek.
9: Nová trasa propojuje Prahu se středočeským krajem a ukazuje Čapka nejen jako světového spisovatele, ale i jako člověka pevně spjatého s konkrétními místy a příběhy.
8: Vycházkové trasy jsou přizpůsobené i dětem a jsou v českém i anglickém jazyce. Hokejovou reprezentaci čekají švédské hry. Právě ty budou generálkou pro mistrovství světa, které startuje už příští pátek ve Švýcarsku. K národnímu týmu se od zítřka připojí 7 hráčů. Brankář Dominik Pavlát, obránce Libor Hájek, Mikuláš Hovorka, Marek Alšer a útočníci Michal Kovařčík a Martin Kauc Janem mandátem. Závěrečný turnaj série EHT vynechá ze zdravotních důvodů Filip Hronek. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
10: S Petrem Slívou.
0: Tak se posuneme do té další hodinky. Adel teď měla 3 dny pauzu, takže nemohla vybírat SMSky, takže už je zase zpátky na značkách. Máme dost SMSek po těch 3 dnech.
11: Zaprvé jsem se hrozně těšila, já to dělám strašně ráda a no po těch 3 dnech jich je tam samozřejmě spousta.
0: Se právě lekli, si na nás nezapomněli posluchači.
11: Ne, píšou
0: dál, píšou dál. To znamená, že jednu SMSku za chvíli Adel vytáhne a na to číslo já se pokusím zavolat. No a pokud se dovolám a vy budete v obraze a budete mít puštěný Blaník, tak vám proplatíme peníze, které už jste jednou utratili. Tak hodně štěstí, teď je 7. Tohle jsou Kabáti a Malá dáma.

0: Klidně si tam hoďte další cukřík, pokud to vaše diagnóza dovoluje. Tohle byl Karel Gott a kávu si osladím na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To, že to byl Karel Gott, poznala si úplně každý, ale klidně to ještě jednou zopakuju, že to byl Karel Gott, protože to je to jméno, na které se za chvíli zeptám někoho z vás. Adel, pojďme si udělat nejdříve takovou malou rekapitulaci minulého týdne, protože byl zkrácený a těch účtenek bylo méně.
3: V pondělí jsme propláceli elektrický boiler, v úterý to byl nájem, ve středu podlaha do obýváku a ve čtvrtek to byla technická na automobil.
0: Jo, tak tu technickou jsme si připomněli v té minulé hodině. Co to bude dneska, to už teda tušíme.
3: Já už to dokonce vím.
0: Ty už to víš, tak ty si teď vlastně doplnila svůj absťák, že si ty tři dny nevybírala účtenky. Já už to vím teď taky, takže já nám udělám napětí a jdu volat. Pokud jste posílali SMSky, podívejte se na svůj telefon, zjistěte, jestli je nabitý, jestli ho máte puštěný, protože teď se potřebuju dovolat. Tak něčí telefonní číslo bylo vytočeno. A teď čí a kam to voláme? Jestli nám to tam někdo vezme vůbec na té druhé straně. Zatím nás někdo nechává čekat. Já ještě zkontroluju to telefonní číslo, jestli jsem dobře vytočil. Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva.
4: Dobrý.

0: proběhne.
1: Tak proběhne, co by neproběhnul. V každém případě už jste vlastně zaplatila, že máte, když máte od něj účtenku. Lenko, vy jste říkala, že vaříte čaj, posloucháte u toho Blaník, tak mi to ještě dokažte. Kdo dospíval na Blaníku?
0: Karel Gott.
1: No jasně, ten si vařil kafe. Gratulujeme, 4 500 posíláme na Kladno. A že se ptám, jak to Sinátorovi jde na té stěně?
0: No, on tam ještě nikdy nebyl, nebo byl tam jednou, ale teď jsme tak vybírali nějaký příměstský kroužky nebo tábory na léto a zvolil si místo kola lezeckou stěnu. No,
1: tak třeba máte doma budoucího Messnera, ani nevíte.
0: Já spíš si myslím, že si to vyzkouší. A
1: uvidíme, a uvidíme. No, vy to v každém případě máte zadarmo, tak si ty peníze užijte. Ježiš, a zůstaňte nám na lince, naslyšenou.
0: Děkuju, to je úžasný. Děkuju, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno.

0: Let.
1: Tak to byl Xindl X a Puberťák na Bleníku a před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne. Lenko, vy jste říkala, že vaříte čaj, posloucháte u toho Bleník, tak mi to ještě dokažte. Kdo dospíval na Bleníku?
2: Karel Gott.
1: No jasně, ten si vařil kafe. Gratulujeme, 4 500 posíláme na Kladno. Tak takhle to dopadlo dneska a zítra to dopadne určitě stejně. Přihlaste se na

0: Pište nám, co chcete proplatit, dejte to do SMSky společně s vaším jménem, příjmením a odkud jste a pošlete na 600 318 118 a zítra po 7. poslouchejte.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Zítra už bude úterý, dneska tady máme pondělí, jsme na jeho začátku. Jaké to pondělí bude, Adel?
2: Stále teplé, čekají nás teploty v maximech 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude okolo 18, nicméně oproti tomu víkendu se nám zatáhne, hlavně v Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a odpoledne nebo k večeru se objeví výjimečně i přehánky. Přehánky naopak nehrozí vůbec dnes na Moravě a ve Slezsku a tady bude většinou dokonce polojasno. A jak to bude vypadat ve zbytku týdne, to nám prozradí Jiřina Švá z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Od úterý do čtvrtka nás čeká počasí s velkou oblačností, které se postupně přidají také srážky. Nejdeštivější by měla být středa a čtvrtek a kromě občasného deště či přeháněk tyto dny očekáváme také bouřky. Společně se srážkami nás čeká i ochlazení. Ve druhé polovině týdne se teploty budou pohybovat pod 20 stupni Celsia a chladno bude zejména v Čechách, kde teploty můžou být i kolem 15 stupňů.
0: No ale mám pocit, že stejně dneska nezmrzneme. Brnto, Souří a Stánky na Blaníku. Bude 7:15. Dobré ráno.

0: Hezky česky a Petr Slíva.
1: Dobré ráno.
2: Když si jen tak jdu

0: ulici.
1: V naší ulici a Voxel na Blaníku nemáte náhodou ve vaší ulici nějakého náružového filatelistu? Tak mu potom řekněte tuhletu informaci, protože tady mám dobrou zprávu pro všechny milovníky kuriozit. Do Česka míří něco, co má ještě větší cenu než, já nevím, třeba zlato v tuhle dobu. Do Prahy poprvé dorazí legendární známka One Cent Magenta. Je jediná na světě, opravdu existuje jenom jeden jediný kus, vznikla už v roce 1856 v tehdejší britské Guajáně. A to docela improvizovaně, když došly běžné známky. A dneska má hodnotu, a teď se podržte, přes 250 milionů korun. V přepočtu na gram je to nejcennější předmět, jaký kdy vznikl. K vidění bude na výstavě Poklady světové filatelie v Pražském obecním domě na přelomu srpna a září a nebude tam sama. Dorazí i další rarity, třeba slavná obrácená Jenny s letadlem z hůru nohama. Takže pokud si chcete prohlédnout něco, co většinu času leží v trezoru a skoro nikdo to nikdy nevidí a co je vlastně dílem improvizace, tak budete mít jedinečnou šanci. Já nevím, proč jsem si vždycky myslel, že nejdražší je modrý Mauritius. Krátké zprávy na Blaníku už za chvíli a za 9 minut bude 7:30. Radio Blaník.
2: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
3: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
4: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Ados barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Veselé barvičky jara.
6: Akce platí do konce června.
7: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
8: Tak je to totálka.
9: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
10: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
11: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
15: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
16: A jaké?
15: Alfa křížovky, ty s duhou.
16: A s tákem.
15: Najdete na levnekřížovky.cz.
16: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
15: Mua.
17: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
18: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Blaník
0: za volantem.
5: Na trase Skladna k dálnici D7 na kruhovém objezdu u průmyslového areálu bouralo osobní auto. Očekávejte tu možné problémy. Na dálnici D10 na 21. kilometru směr Praha před sjezdem na Tuřice stojí porouchané auto, tak ho nepřehlédněte. Podobný problém hlásí taky D8, a to na prvním kilometru směrem z Lovosic na Prahu. V provozu tu překáží porouchané vozidlo, tak tam dejte velký pozor. A možné komplikace čekejte v Třebětíně, vozovka je tu zavřená kvůli čerpání vody z rybníka, protože se hasí požár. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
19: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
20: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Městský soud v Praze začne znovu projednávat část kauzy Čapí hnízdo. Týká se europoslankyni Jany Naďové. Není vyloučeno, že by už dnes mohl vynést nepravomocný rozsudek. Ministerstvo financí zveřejní výsledek státního rozpočtu ke konci dubna. Za první čtvrtletí skončil rozpočet deficitem 27,6 miliardy korun. Loni byl rozpočet na konci dubna v deficitu 126 miliard. V kroměřížské místní části Vážany začne rychlost měřit radar. S jeho spuštěním ve zkušebním provozu počítá město v květnu. Zahájení běžného provozu pak město předpokládá zhruba po 2 týdnech. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě uvízlé kvůli válce s Iránem v Perském zálivu. Na své sociální síti to řekl prezident Donald Trump. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
21: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
1: Taky dneska čekáme na vaše dobré zprávy, protože i tento týden, zase ve čtvrtek, protože to bude poslední pracovní den tohoto týdne, budeme odměňovat. Pište nám je na 6318. Taky tady bude kytarové ráno po 8. hodině, takže pokud máte nějaký dotaz na Michala Malátného a na skupinu Činasky, pište nám na stejné číslo 6318. No a pokud byste se rádi zúčastnili 27. narozenin Blaníku na Konopišti, tak je vyprodáno. Ale šance tady ještě je, tak oni už za chvíli.

0: Ještě že tě lásko mám a Petr Kolář na Blaníku. Petr už se na vás těší na oslavě 27. narozenin Blaníku, která i letos proběhne na Konopišti společně s dalšími 9 interprety. A to už je vlastně tento měsíc na jeho samotném závěru v sobotu 30. května a i letos je vyprodáno. Vstupenky, se vstupenkami jste slušně zamávali, ale pozor, pro opozdilce máme řešení. Poslouchejte Blaník a ty vstupenky si prostě vyposlouchejte. Ještě je tady šance s námi ty narozeniny oslavit a navíc vás to nebude stát ani korunu, protože jsme pro vás i letos schovali pár posledních vstupenek a už brzy je budeme právě rozdávat v našem vysílání. Tak buďte ve střehu a všechno důležité najdete na našem webu radioblaník.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Tak poslouchejte Blaník, už brzy vstupenky na Konopiště v našem vysílání a potom už Jiří Korn a Michal David a Lena Vondráčková, Petr Kolář a tak dále. A tak dále. A tohle už je Petr Rezek na Blaníku a jeho nejkrásnější dešť.

0: Jsi ráno a Krištof na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak maturitou z matematiky a angličtiny dneska začínají státní maturitní zkoušky. K těm půjde letos poprvé téměř 85% středoškoláků, což je o více než 4% více než loni. Takže milí středoškoláci, pokud nás teď posloucháte, i když já mám takový pocit, že teď už budete zavření někde ve třídě, tak i tak vám přejeme hodně dobré, ať se to prostě zadaří a tímto zdravím i svého syna. A pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který se bude pohybovat teplotně stále vysoko. V maximech může být až 27. Na horách bude okolo 18, nicméně v Čechách nás čeká oblačno až zataženo oproti tomu slunečnému víkendu. Polojasno bude jen přechodně a odpoledne a k večeru se výjimečně můžou objevit i přehánky. Naopak na Moravě a ve Slezsku tady bude po většinu dne polojasno a úplně bez srážek.
0: No skoro to vypadá, že k nám dorazilo léto, ale počasí je nestálé. Jsou místa, kde je to léto přece jenom stálejší a příjemnější i se šploucháním mořských vln. Pokud hledáte dovolenou na poslední chvíli, tak můžete využít nabídky od Last Minute Léto od Blue Star. Super ceny, široký výběr osobně prověřených hotelů, odlety z Prahy, Brna i Ostravy několikrát denně. Vaše dovolená začíná už v letadle a z Blue Style je na všech letech do Egypta, Tuniska, Albánie a na některých letech do Bulharska a Řecka dostupná služba Blue Class, která zpříjemní cestování dětem i dospělým. Během letu si můžete zapůjčit časopisy, děti potěší omalovánky s pastelkami a pokud slavíte třeba výjimečný den, tak vás čeká milé překvapení. Pro malé oslavence jsou připravené dárky, dospělým zpříjemní cestu láhev bublinek, ať už letíte na narozeniny, líbánky a nebo jenom tak, tak parádní zážitky očekávejte už ve vzduchu. A více na bluestyle.cz.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Májové dny v onlineshop.cz.
9: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
14: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
15: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Už dnes v 11.50 na Nova Action.
16: Tak děti, pojďte domů.
17: Ale my jsme doma tady.
18: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
18: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Publikum tvé jsem já a Jana Krotochvílová na Blaníku. No a teď už ten, který do našeho studia vždycky doráží takhle první pondělí v týdnu, ta první den v týdnu, čiž co to říkám. Prostě je tady pondělí a Mirek Táborský. Po prodlouženém víkendu jsme zase zpátky, ale protože nás čeká další prodloužený víkend, tak bude dobré načerpat pár inspirací, abyste věděli, kam o tom prodlouženém víkendu vyrazit, a ty inspirace budeme čerpat s Mirkem Táborským. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A budete je čerpat odpoledne po 15. hodině, tak co nás čeká tento týden?
1: No, vypadá to, že se pořád opakujeme, ale je neuvěřitelné, kolik máme v Čechách rozhleden.
0: No to máme.
1: Jo, a rostou další jako houby po dešti. Ale upřímně řečeno, já se nedivím, ono rozhlížet se z výšky po té naší krajině je opravdu potěšující. Takže mám pro posluchače další a další rozhledny.
0: No a kam se podíváme?
1: No, tak nejprve to bude rozhledna Tyršova na vrchu, kterému říkají, no někdy i té rozhledně, Rozárka nebo Rozálka, a je nad Žamberkem. Pak vás pozvu, a tam jsem byl zrovna nedávno, na Fajtův kopec.
0: A to je? To je u Velkého Meziříčí?
1: U Velkého Meziříčí, ano. A je tam neuvěřitelně zajímavá rozhledna, moderní, železná, připomíná šroubovici lidské DNA, tedy deoxyneoribonukleové kyseliny.
0: Řekněte to ještě jednou.
1: Ne, nechtějte to po mně. Takhle po ránu, prosím vás, člověče, netrapte mě. No, je to prostě strašně zajímavá rozhledna, která stojí na kopci, na kterém je dokonce lyžařský areál, kde byl postaven dokonce první lyžařský vlek na Moravě před 100 lety.
0: U Velkého Meziříčí. No vidíte, no, to jsem sám nevěděl. No, poslechněte si to odpoledne, podíváme se na to z výšky a vám krásný den a týden naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, první den v týdnu a Mirek Táborský na Blaníku a první den v měsíci, nebo první pondělí v měsíci, a Blaník vám hraje jenom hezky česky, a tady je další důkaz.

0: Časy se mění, Kateřina, Marie Tichá a Benjis na Blaníku v 7.53 a už pro vás chystáme české kytarové ráno. Za pár minut už činasky a bude se tady zase hrát naživo a vy můžete posílat své dotazy na 603 118 118 nebo můžete využít i studiového mailu sliva@radioblanik.cz nebo studio@radioblanik.cz. Za chvilku už zprávy.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejně Zeman.cz.
1: Radio Blaník, počasí.
7: Radio Blaník. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska si raději vezměte deštníky. Čeká nás oblačno až zataženo, jen přechodně může být polojasno. Ovšem odpoledne a k večeru může místy i zapršet. Teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů. O počasí je to všechno, míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
7: Jak to vypadá na dálnici D1? Ví Martina z dopravního centra ŘSD.
9: Nárazově se přibrzdíte na D1 na Prahu od Hvězdonic až ke sjezdu na Pražský okruh. Je to mezi 29. a 10. kilometrem.
7: A pozor si dávejte taky na dálnici D8. Na 21,5. kilometru ve směru na Prahu nepřehledněte nepojízdný osobák. Podobný problém je na D8 taky na 1. kilometru směrem z Lovosic na Prahu. I tady překáží porouchané vozidlo, tak tam raději dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy.
10: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
11: Požár v Českém Švýcarsku zatím hasiči pod kontrolou nemají. Na Klatovsku projel vlak na Věstidlo. Záchranáři měli při pražském maratonu plné ruce práce. Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Ze Slovenska dorazí každou chvílí na pomoc s hašením českého Švýcarska 2 vrtulníky Black Hawks. Stovkám hasičů se podařilo dostat hořící plochu pod 100 hektarů. Lokalizovat požár by se jim mohlo podařit do večera. Hasiči také hasí požár lesního porostu u Rusavy na Kroměřísku v těžko přístupném terénu a vodu musí dopravovat na velkou vzdálenost. V Pačejově na Klatovsku projel vlak neoprávněně na Věstidlo. Stalo se to rychlíku mířícímu z Českých Budějovic do Plzně a událost se podle zprávy železnic obešla bez následků i bez zranění. Podobné incidenty se na této vytížené trati už v minulosti staly. Záchranáři ošetřili při pražském maratonu 163 lidí, z toho 35 jich převezli do nemocnic. 2 lidé skončili ve vážném stavu na ARO a 1 člověk na jednotce intenzivní péče. Závod, kterého se zúčastnilo na 2000 běžců, provázelo slunné a velmi teplé počasí. Loni záchranáři ošetřili o 100 lidí méně. Jaroměřice nad Rokytnou na Třebícku letos dokončí opravu základní školy. Práce přijdou na 30 milionů. Část prací se bude dělat o letních prázdninách. Aktuálně tu dělníci dokončují střechu. Hotovo bude do 2 týdnů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: No, nejsem tady sám, je tady plné studio.
1: Gitarové ráno.
8: Na Rádiu Blaník.
0: Tak nedávno u Pepy jako Pepu v parťák a dneska ráno už řekněme ve větším množství taky v českém kytarovém ránu. Takže pánové, vítám vás tady Michal Malátný.
12: Dobré ráno.
0: A Honza Steinsdörfer.
13: Dobré ráno.
0: První pondělí v měsíci tady u nás na Blaníku se bude hrát hezky česky naživo. Kluci si přinesli i hudební nástroje. Michale, kytaru jsem poznal.
12: Ano.
0: Klidně nech ještě ležet, hrát budeme až za chvíli. To, co má Honza, jsem nepoznal. Co to je, prosím tě?
13: Hele, jelikož na kytarovém ránu vám přišel klávesista, tak jsem se s tím musel nějak vypořádat a vzal jsem si melodiku, což je taková...
0: Ukaž to, prosím tě, tady různě na kamery.
13: Ukážu to radovým posluchačům do repráku.
0: Do toho se fouká,
13: je to takový vlastně malý pijánko a fouká se do toho a zní to jako harmonika. Za chvilku to uslyšíte, jak to zní, ale je to taková imitace pijánka na cesty.
0: To znamená, že kdyby Michalu Davidovi došly baterky,
13: přesně tak tohle je ideální varianta. Ale nesmí mít samozřejmě problémy s dechem, protože jasně. Je to těžký udechat.
0: Kluci, jaké bylo ráno? V kolik jste tak vstávali zhruba?
12: Ty bláho, no tak jako pondělní rána jsou krutý.
0: Zejména po Majálesu,
12: ale tak já jsem zvyklý stávat, no, s dětma do školy, takže jako nebylo to zase tak,
13: jo,
12: jako,
13: tak
12: extrémní.
13: Bylo to v pohodě.
0: Výborně. Honzo, Michale, dáme si teď selhání.
12: Ano.
0: Potom vám k tomu ještě něco řeknu k té písničce a pak už se bude hrát naživo. Tak dobře. Pojďme na to.

0: to bylo selhání a činasky. Na rádiu Blaník. A část skupiny Činasky dneska ráno v českém kytarovém ránu na Blaníku, jmenovitě Michal Malátný, Honza Steinsdorfer, a bude se hrát za chvíli naživo, ale já jsem říkal, že ještě něco řeknu k selhání. Kluci, ta písnička za prvé se vám skvěle povedla.
1: Děkujem.
0: Mně se líbí moc. A dokazuje to taky Česká desítka na Blaníku, což je takový přehled nejhranějších českých písniček v Blaníku, vůbec v rádiích po celé republice. Kam už se dostala? Minulý týden na 8. místo, takže je to teď 8. nejhranější česká písnička v rádiích. Byla to jako novinka minulý týden, tak uvidíme, kam se bude posouvat, ale držím vám palce a myslím si, že má docela slušně našlápnuto.
1: Děkujem.
0: Já se vrátím k tomu Majálesu, protože v sobotu byl pražský Majáles. Kluci, jak se hraje na jedoucím autě?
1: Bylo to v pátek.
0: Ano. Nebo v pátek to bylo, pardon.
1: No, nevadí. No jako hraje se skvěle, jo, protože studenti jdou, mají krále, královnu a jdou za těma vozama, zpívají, prostě tancujou. Jako zážitek je to skvělý.
0: A kluci, ale nezdálo se vám, že vám trošku jako ujíždí podlaha, nebo?
1: No jasně.
2: Jako jste jede na kostkách, tak to je nejlepší, no.
1: Zatáčky na kostkách s kolejema teda byly jako po zuby, že jsem si málem vyrazil zuby po mikrofon, ale je to bezvadný, no má to jednu jedinou nevýhodu. Prostě 2 hodiny zpíváte.
0: No.
1: A pak večer už jsem neměl potom hlas, jo. Jako, já jsem to dal jako těm studentům všecko od 9 do 11. A večer už jako vlastně nebylo trošku z čeho brát. Hmm. Ale jako zážitek je to báječné. To my jako Majále si hrajeme hrozně rádi.
0: Ono k tomu hlasu. Spousta lidí to vůbec nepozná, že člověku odešel hlas. Já kolikrát už vysílal od hlasu a potom mi přicházeli třeba maily jako vy máte dneska ale cool hlas. A
1: nebo
0: podobně.
1: To bylo krásný ticho.
0: A nebo bylo krásné ticho, nebo by bylo krásné ticho. No napovídal už jsem toho víc než dost. Kluci, co nám dáte jako první písničku?
1: No něco. Něco, co je nízko.
0: Něco od Činasky,
1: ano. Po ránu opravdu je to docela těžký zpívat. No ale zkusíme to, ne?
0: Tak a Honza do toho bude foukat, do toho zvláštního nástroje.
2: Budu foukat tady k tomu.
1: Haló, kdo je tam? Po zaznění tónu mi zanechte zprávy a buďte zdraví. Haló, nejsem doma. Je to fakt bída, když volané číslo vám neodpovídá. Po levém z vysokých hod.

0: No, pak že vám to nespívá, kluci. On ten tabáček se tehdy hodně povedl, co to je? Já jsem to teď dohledal rok 2005.
1: Ano, je to 20 let. No,
0: je to stálá položka setlistu koncertního? No, pak že vám to nespívá, kluci. On ten tabáček se tehdy hodně povedl, co to je? Já jsem to teď dohledal rok 2005.
1: Ano, je to 20 let. No, je to šílený.
0: A je to stálá položka setlistu koncertního?
1: Ano, ale

0: A cítili jsme, že ty písničky už je mají všichni úplně plný zuby. Jo,
1: to bylo nechali spát.
0: V roce 2007, jestli to bylo 2005, jo.
1: No.
0: No, takže jsme to na dva roky vyhodili z playlistu a pak to tam pomalinku vrátili a dneska už si zase rádi hrajeme.
1: Já teda mám dvě vaše písničky, které si dávám každý rok do playlistu, když běží maraton, což bylo včera teda. A dávám si to ke konci, aby mě to teda zdravě vždycky naštvalo, vykoplo trošku.
0: No.
1: A hádej, které to jsou, nebo hádejte, které to
0: Punčocháče.
1: Jsou. Punčocháče a Vinárna u Valdštejna.
0: Fakt.
1: Tak s tímhle jsem včera dobíhal maraton. A předpokládám, že to jsou taky dvě písničky, které nemůžou chybět na žádném koncertu.
0: No, Vinárnu u Valdštejna už jsme dlouho nehráli. To byla vždycky poslední, jako, ale mně už to teďka jako vlastně přijde trošku blbý.
2: Máme ty děti a ty rodiny.
1: Jo, jo, jo.
2: Tak na nás chodí a nechceme.
0: Jako
2: úplně,
0: zakončit
2: aby
0: ten koncert, aby odcházeli. No. Vždycky vám zní v hlavě ta poslední věc. A aby odcházeli s tím krásným českým slovem, jako se nám jako vlastně moc nechce. Jo. Ale Punčocháče ano.
1: Punčocháče ano.
0: Ty hrajeme to neustále a budeme hrát do konce našich dní.
1: Tam si i děti můžou pod tím představit cokoliv, že?
0: Ano.
1: No, měl jsem si vzít Punčocháče. No, tak. No, Punčocháče ani Vinárnu asi dneska nedáme.
0: To ne, no.
1: To asi ne. Další písnička za chvíli, tak teď si dáme teda Ivetu Bartošovou.
0: Dobře.
1: A dáme si kafe.

0: Lásky tady máme dost. Iveta Bartošová, Když láska schází na Blaníku, taky tady máme Adélku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Mimo jiné proto, aby nám řekla taky, jak bude.
2: Ano, dnes nás čeká krásně teplý den, ty teploty se drží stále vysoko už od víkendu, 22 až 27 stupňů Celsia v maximech, na horách bude taky teplo, tady bude okolo 18. Oproti víkendu se nám ale zatáhne, a to hlavně v Čechách, a odpoledne a k večeru se můžou výjimečně objevit i přehánky. Jiná situace bude na Moravě a ve Slezsku, tady bude po celý den polojasno a úplně bez srážek.
0: Adél, díky, Adélka také ráda přečte všechny vaše dotazy, které budete mít na skupinu Činasky, pište na 603 118 118.
1: Na rádiu Blaník.
0: Protože část Činasky sedí se mnou tady ve studiu. Michal Malátný, Honza Steinsdörfer se zvláštním hudebním nástrojem, jehož jméno jsem opět zapomněl.
3: Melodika.
0: Ano, ale to se dobře pamatuju, já si to někam napíšu. Teď nemám ani tušku. Kluci, Franta Táborský měl o víkendu narozeniny? Je to tak?
3: Ano, měl.
4: Jsem jo, se, aha.
3: Měl, no.
0: Já jsem si četl váš Facebook teda, tam jsem se to dozvěděl, že měl narozeniny, tak mu přejeme takhle všechno nejlepší. Michala Malátného jsem teď asi trošku překvapil.
4: No, já ty narozeniny nějak jako nesleduju, úplně to neprožívám, ale jestli měl Franta, tak všechno nejlepší. No,
3: to všechno nejlepší. Hele, my jsme po Majalesu tam zůstali a přesně jak ručička nabyla půlnoci, tak měl narozeniny, takže jsme mu tam popřáli.
4: Jo, takhle.
3: Jo. I za tebe, Michale.
4: Děkuju.
0: Zatímco Michal už odjel spát.
4: Ano, já jsem s rodinou odjel.
0: Tak jak vy to máte vůbec v kapele rozhozené? Franta je kapelník, takže ten říká, kdo, co, jak bude hrát, a Michal říká, tak takhle to nebude, nebo... Jak to máte rozhozené?
4: No ne, tak tu kapelu musí jako de jure někdo zastupovat, že jo? Takže to je taková jako úřední funkce, kapelník, a já jsem spíš jako umělecký vedoucí, jo? To máte jako takhle. V divadle, je ředitel,
0: ano,
4: organizační,
0: ano.
4: A pak je umělecký vedoucí. Takže dejme tomu, že já jsem ten umělecký vedoucí, ale stejně... Máme v kapele demokracii, každý do toho jako může prostě žvanit a hrát si, co vlastně on uzná za vhodný, jo, a vždycky se nakonec nějak jako sejdeme, a úplně to poslední slovo trošku větší mám já, protože jsem jako hlas a ksich té kapely,
0: ano.
4: A kdybych o tom nebyl přesvědčený já, tak bych to asi nedoved předat lidem, aby tomu uvěřili, jo, tak rozumíte?
0: No, rozumím tomu úplně přesně, je o tom písnička vedoucí?
4: Ne. Ne, to je o Pavlově zkušenosti z jeho práce v reklamní agentuře.
0: Kluci, jakou písničku dáte teď?
4: No, tak protože nás čeká léto a budeme cestovat celou dobu, hodně se nejezdíme, tak jsem myslel, že bychom mohli zahrát tu píseň o pár přátelích na cestách.
0: Ano, tak zkuste, pojďme na to.
4: Jela jsem...

0: Michal Malátný na kytaru, Honza Steinsdörfer na melodiku, Činasky s námi ve studiu a za chvíli pokračujeme. Radio
1: Blaník. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky
2: a češtinu střežíme jako vzácný klenot.
1: Je to jeden z nejkrásnějších, ale také nejsložitějších jazyků na světě.
2: A někdy umí pěkně zavařit mozkové závity.
1: My ale máme Samiru.
2: A ta nám všechno vysvětlí.
1: Proč se říká,
2: co se říká.
1: Každý všední den po 10. hodině
2: na Rádiu Blaník.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
9: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pouzování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jo, jak má být.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
11: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
10: I teď?
12: Ano.
10: A teď?
12: Jo, včera, dnes i zítra.
11: Prostě pořád.
13: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
18: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
19: A jaké?
18: Alfa křížovky, ty s duhou.
19: A s tákem.
18: Najdete na levnekřížovky.cz.
19: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
18: Mua.
20: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
21: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
22: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
21: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
23: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
24: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
23: Těšíme se na vás.
1: Blaník
0: za volantem.
2: Na dálnici D10 na 6. kilometru směrem na Prahu leží na silnici roztrhaná pneumatika, taky tam hlavně nepřehledněte. Na D10 zůstaneme, a to na 51,5. kilometru směrem od Turnova na Prahu. Tady dejte pozor, stojí tu porouchané vozidlo, tak ho nepřehledněte. Na D1 mezi 60. a 57. kilometrem ve směru na Prahu na krajnici pracují silničáři, i tady buďte pozorní. A silničáře potkáte i na trase z Plzně směrem na Písek, a to za Losinou, i tady se pracuje na silnici. Tolik dopravní servis, teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Správa státních hmotných rezerv pomáhá stovkám hasičům zasahujících v Českém Švýcarsku. Odeslala jim 30 000 litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, které na místě schazují vodu. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi se ráno střetl vlak s člověkem. Provoz na koridoru je přerušen, část vlaku je odkloněná. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války. Česko si to podle Andreje Babiše, který na Ukrajině se Zelenským jednal, přeje také. Český premiér řekl, že jde o to, kdo to zprostředkuje. Ekonomika eurozóny by se v případě pokračujícího konfliktu na Blízkém východě mohla dostat do recese. Tyto obavy jsou podle guvernéra řecké centrální banky reálné a taky oprávněné. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
5: Na Rádiu Blaník.
25: Na Blaníku pokračuje české kytarové ráno. I dneska se tady hraje naživo Michal Malátný, Honza Steinzerfer. Část skupiny Činasky přítomná a už se ladí kytara, ten druhý nástroj, jehož název Melodika se jmenuje, už vím, jsem zapomněl. Tak za chvíli, zase naživo. Teď Tomáš Klus a Nina. Za 3 minuty bude 8:30.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez mě v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zase nechám.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

0: námi trávil kytarové ráno v celkem nedávno.
1: Kytarové ráno
2: na Rádiu Blaník.
0: Zatímco dneska tady máme část skupiny Činasky, Michala Malátného, Honzu Steinsdorfera.
3: Dobré ráno.
0: Michal s kytarou, Honza s melodikou, si to pamatuju. Takový velmi zvláštní nástroj, potom se podívejte na naše sociální sítě, tam ho uvidíte, já jsem to ještě teda neviděl. Respektive pamatuju si, že na něco podobného jsem hrál jako dítě a bylo to plastové a mělo to teda podstatně méně kláves.
4: Přesně tak. To je vlastně to samý, akorát tohle je taková profesionálnější varianta.
0: No, já měl ještě verzi, že u každé klávesy byl obrázek nebo barevný puntík a teď jsem k tomu měl ty noty, které byly vlastně jenom barevné puntíky a podle toho se hrálo.
4: A ten bych teďkom poradil. Taky potřeboval nějaký obrázek tam jít nakreslit.
0: Ne, dáváš to skvěle. Dáváte to skvěle i vy všichni u rádiových přijímačů, protože nám posíláte SMSky, to znamená, že posloucháte.
5: Napsala nám třeba Monika: krásné ráno, Blaníčku, dotaz žádný nemám, spíše poděkování za písničku Každý ráno, ke které byl klip natočen v mém rodném městě, tak je to pro mě vždycky nostalgická vzpomínka, protože už 14 let bydlím jinde.
0: Co to bylo za rodné město?
3: Říčany.
0: Vidíš to? Tak pojďme dál.
5: To není daleko. Pak nám napsala Eliška: Blaníčku, máte tady super zpěváka, Michala Malátného mám opravdu velmi ráda a velice mu fandím.
0: Děkuju, to je milý. Začíná se trošku červenat.
3: Děkuju. Mám hned krásnější ráno.
5: Od toho jsme tady. A pak nám napsala ještě Katka: krásné ráno vám všem do Blaníku. Já bych se chtěla zeptat kapely Činasky, jestli budou hrát někdy teď v Plzni, ráda bych na ně zašla.
0: No. Co, Plzeňáci, budete hodně cestovat teď.
3: Já to z hlavy nevím, ale Honza to ví, viď?
4: Hele, já to tady vím z hlavy velmi dobře. Hele, budeme hrát...
0: Tak já to jdu hledat.
4: Po českých kluzích a hájích. Budeme hrát blízko Plzně, budeme hrát v Klatovech. Nebo
3: a podle mě
4: hrát
3: ten Hrádek u Rokycan je blízko.
4: Ten je blízko, víš, ano.
3: No. Pak to je krásný letní amfiteátr, lesní.
4: Lesní amfiteátr.
3: No.
0: A v tu chvíli i letní možná.
3: Letní, lesní amfík.
0: No, vy jste říkali, že se hodně nacestujete tento rok. Co to znamená teda, že se hodně nacestujete?
4: Ale to znamená, že se podíváme do třeba do Valašského Meziříčí, Litoměřic, Klatov, Vlašimi, Slaného, Litvínova, Hrádku u Rokycan, Trutnova, Šumperku, Počtejnu.
0: Dobře, a Strakonice, Litomyšl, prostě, Olomouc. Já taky sleduju tady ten probíhající banner, co máte na stránkách. Možná máš úplně to samé teď před sebou.
4: Stejné, já si to nepamatuju z hlavy.
3: Ne, takhle, my jsme měli 3/4 roku pauzu po těch velkých oslavách a teďka nás čeká v létě přes 25 koncertů, takže takovýhle léto. Pilný, pracovní, plnotučný.
0: Kluci, baví vás to ještě? Když je toho takhle hodně.
4: Baví, nebo... Já to sice hru o 20 let kratší dobu než Michal, ty písničky, ale zároveň my jsme vlastně letos připravili takovou obměnu, že jsme ty písničky proházeli, zařadili jsme nějaký, který jsme nehráli, plus máme nějaký nový, takže vlastně pořád ten program trochu obměňujeme, aby nás to pořád bavilo.
0: A které písničky jste třeba teď dlouho nehráli a budete je hrát?
4: Třeba Hlavolam.
0: Hlavolam, no vidíš.
4: Hlavolam jsme nehrávali, tak to jsme zařadili.
3: No já jenom na tu otázku, jestli mě to baví, jo.
0: No.
3: Tak my jsme si po mnoha a mnoha letech dali volný léto, úplně. A já jsem teda byl úplně šťastný, rodina byla šťastná. Ale když jsme se vrátili na konci srpna, tak od 1. září mě se už normálně stejskalo. Po tom kraválu a po kamarádech. A já jsem si říkal, ty bláho, my nebudeme ještě půl roku hrát, co budu jako dělat, jo. A úplně najednou bylo prázdno, takže ano, baví mě to furt strašně.
0: Ono je to jako s rádiem, já si taky kolikrát říkám, zase zítra ve 4 ráno vstávám. Mám to zapotřebí vůbec? A pak si řeknu, ale kdybych nevstával, tak bych nebyl v tom rádiu. A co bych dělal to teda potom? Vlastně. Takže asi nás to musí bavit.
3: Určitě. Ve 4 ráno to je teda hodně krutý. To my zase máme ty večery a noce, no, prostě pracujeme.
0: Já vždycky říkám, že si zvykneš, ale není to pravda.
3: Na to se nedá zvyknout.
0: Kluci, co zahrajeme?
3: No tak, když už jsme tady přišli na to ráno a slečna nám to tamhle pochválila, tak ji zahrajeme každý ráno.
0: Tak jo, pojďme.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. Nevzal si tě za ženu, každý ráno,

pro mě, kromě tebe, udělá. Jednou ráno, když si vzpomeneš, pošlej mi prosím adresu, ať mé noční můry zaženeš, ať strachy od

0: Skvělé kluci. Skvělé
1: taková kluci. Ranní verze. Uf.
0: My jsme nic nepoznali, bylo to výborné. Kluci, ještě před komerční pauzou jedna otázka, abychom ohřáli taky naši polívčičku. Už jsou to 3 roky, kdy jste hráli na Blanickém konopišti, pamatujete si na to?
1: Samozřejmě.
0: Uzavírali jste ten večer, jak se vám tam hrálo?
1: Tak konopiště je krásné místo, my jsme tam hráli několikrát, na vašem večírku 2x, mám ano. pocit. No... Nevím, je to super, že je to kousek od Prahy. Nemusíte se trmácet, jako. Ale ne, je to krásné místo a ten...
0: Já ti napovím, nejskvělejší publikum.
1: No samozřejmě, ano, ano.
2: Moderátoři
1: fantastický.
2: No. Daleka.
1: Dramaturgie, no úplně špičková, jako.
0: Výborně, letos bude taky konopiště, letos tam nejste, ale třeba se tam zase někdy
1: určitě.
0: Potkáme. Ale v každém případě se bude naživo hrát ještě za chvilku na Blaníku.
3: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na rádiu Blaník.
4: Jak se říká, kdo má židli, ten bydlí. Ale mezi námi není bydlení jako bydlení. Proto občas musíme přistoupit k rekonstrukci. A přesně o tom si na Blaníku pravidelně povídáme s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Tentokrát se zaměříme na fotovoltaiku. Jak je to doopravdy s návratností této investice? A pokud někdo uvažuje o elektromobilu, vyplatí se ho nabíjet doma? I na to se budu ptát. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
3: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1... Rekonstrukce s Buřinkou.
3: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka. Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Už dnes v 11.50 na Nova Action.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
12: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX 240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma.
11: Mega akce ve stavebninách dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.

0: Tak čistě pohledově Michal David hraje na podobný nástroj jako Honza Steinsdörfer, který je tady s námi dneska.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Společně s Michalem Malátným Činasky jsou hosty dnešního českého kytarového rána na Blaníku. Michale, ty jsi nedávno přebíral nějakou cenu. Já jsem našel na sociálních sítích, že jsi dostal cenu Královéhradeckého kraje nebo osobnost Královéhradeckého kraje. Co to je za cenu?
2: No, to jsem dostal. To je medaile prvního stupně Královéhradeckého
0: kraje. Za zásluhy?
2: No, jako za propagaci rodného Královéhradeckého kraje. Jo.
0: Ty jsi Žičíňák?
2: Ano. Nominoval mě Lepařovo gymnázium v Jičíně.
0: No.
2: Moje jako, kde jsem vystudoval. No a dali mi to, nebo bylo to hrozně jako překvapení, protože já jsem si říkal, sakra, když jsme to zakládali, jako 15letý kluci jsme zakládali punkovou kapelu, jo, tak jsem vůbec netušil, kam mě to rozhodnutí až jako dovede. Třeba na krásný jako zámek, že jo, Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde budu přinovat. Fakt jsem dostal medaily, chápeš? Úplně takovou tu, jako jo. Bylo to jako dojemný, vzal jsem tam rodinu a bylo to jako fakt hezký, no. Tak,
0: no ne, na státní jako svátky teď musíš vycházet s medaily vždycky.
2: No, jako mohl bych asi, jo.
0: Já si pamatuju, že jsem první rozhovor s tebou dělal úplně někde jinde a úplně jiném městě, bylo to v Olomouci v roce 97. Ty, a to tehdy opravdu do studia ještě přišli dva pankáči tehdy.
2: Mm. Tak to je skoro 30 let. No,
0: táta od rodiny. Kluci, čeká vás velké turné, začínáte už v červnu, jsem se díval. Kolik času si mají udělat posluchači v případě, že vyrazí na vaše koncerty? Takové 2 hodinky?
2: No, to klidně víc. Takhle, je to 18 samostatných koncertů na krásných místech, jako jsou zámecký zahrady, amfiteátry nebo letní kina. Jo, opravdu ty místa jsou hezký, takže to můžou ideálně spojit s nějakým hezkým výletem. A ten program začíná už v 5 hodin.
0: Mm.
2: Jo. Budeme mít samozřejmě hosty a nejenom kapelu,
0: ano,
2: jako nějakou mladou nadějnou kapelu, ale jako host na většině těch koncertů bude Libor Bouček, náš kamarád, aha, který tam bude takovou na hodinu, takovou talk show vlastně dělat, jo, kdy si vybere někoho z kapely, někoho z publika ještě a
3: to
2: udělá
3: to. Takový činaský kvíz, no.
0: No tak Libora zdravíme, jo. Tak nejenom, že je to váš kamarád, je to taky náš moderátorský kolega, sice úplně jiné stanice,
2: no,
0: ale tím toho taky samozřejmě takže zdravíme, na to si nehrajeme, už jsme tady měli Leoša Mareše minulý týden, tak proč na Libora?
2: Takže to je vzácný host, potom DJ Friky s námi bude vlastně spolupracovat, takže on bude mít svůj DJský set, který se úplně plynule prolne s naším koncertem a zase nakonec on přijde a dáme spolu jako dohromady nějaký věci, takže bude to od 5 odpoledne do 10 do večera, koncert náš bude trvat skoro 2 hodiny. Myslím, že lidi, co mají rádi naši muziku, tak by si všichni měli přijít na svý, no, těšíme se.
0: Že vy si znovu vlastně trošku zopakujete Hradec pod Lízátky a Brno, Velodrom.
2: Ano, tam to trvalo teda ještě díl, to byla opravdu jako velkolepá oslava, ale tady přece jenom ten program předtím je taky jako, takže aby zase to nebylo moc dlouhý.
0: Tak já bych to dnešní povídání ukončil nějakou písničkou, nejlépe od Činasky.
2: No dobře, tak můžem zahrát nějakou, kterou neznáte třeba.
0: Zkus to, schválně, jo.
2: Začneš.

0: Měli jste pravdu, kluci, tohle neznám.
1: Děkujeme moc krát.
0: Adžio Činasky, Michal Malátný, Honza Steinsdörfer, dnešními ranními hosty. Díky moc, kluci, že jste přišli.
1: Díky za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
2: Díky, dobré ráno.
0: No a teď už o tom, o čem to bude v té příští hodině. To spolu budeme hledat tajemný rok a do něj nás přenesou tyhle písničky. Helena Vondráčková, tentokrát se budu smát já, budou i Olympici a ty slzy dávno vpila tráva. A bude i Babylon Karla Gotta. No a taky to bude o vašich typech a vzpomínkách, už se na ně těším. Za 5 minut bude 9. Radio Blaník.
3: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
5: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblačno až zataženo, jen místy může být přechodně polojasno. Přes den budou mraky dál postupně přibývat, odpoledne k večeru může místy i sprchnout, deštníky proto raději vezměte sebou. Teploměr ukáže 24 až 27 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
6: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Začneme na dálnicích. Slovo má Martina z dopravního centra ŘSD.
2: 15 minut ztratíte na D1 na Prahu mezi 15. a 6. kilometrem.
1: Problémy hlásí taky D7.
2: 20 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzyně na 28. kilometru.
1: A co Pražský okruh?
2: Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
1: Dávejte si tam pozor a obrňte se trpělivostí. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Právě Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
1: Na požárem v Českém Švýcarsku je dál bezletová zóna. Hasiči zasahují u požáru i na dalších dvou místech. Zájem o očkování proti žloutence roste.
4: Rádio Blaník.
1: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš poděkoval na síti X hasičům za jejich nasazení v Českém Švýcarsku. Přestože hasiči stále nemají požár pod kontrolou, podle ministra životního prostředí Igora Červeného, není zatím potřeba svolávat krizový štáb. Hasiči také apelují na návštěvníky parku, aby se pohybovali jen po značených a aktuálně otevřených trasách. Nad požárem dál platí bezletová zóna. A nově hoří také les u Dražíče a Chrášťan na Českobudějovicku. Zasažen je porost na ploše zhruba 200x200 metrů. Oheň už ale jihočeští hasiče lokalizovali. Požár lesního porostu u Rusavy na Kroměřísku pak mají hasiči ze Zlínského kraje pod kontrolou. Tady ale problém s vodou, kterou musí dopravovat na větší vzdálenost. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A loni výrazně stoupl, pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
1: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Neděle byla zatím nejteplejším dnem letošního roku. V Plzni meteorologové naměřili lehce přes 29 stupňů. Podobná teplota byla také v Tuhani u Mělníka. Rekordní teploty zaznamenalo 19 stanic měřících déle než 30 let. V dalších dnech by mělo přijít postupné ochlazení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na Rádiu Blaník.
6: Za délkou otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Bez vás to opět nepůjde, takže na vaše tipy, na vaše vzpomínky se těšíme na telefonních číslech 800 109 109, to je to volací, nebo to můžete hodit do SMSky a poslat na 603 118 118. A tady je první písnička z tajemného roku.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád se

0: Protože první pondělí v měsíci, Blaník vám celý den hraje hezky česky a to znamená, že i v tajemném roce, ale v tajemném roce jsou to jenom písničky z tajemného roku, jako třeba tahle Olympika, ty slzy, dávno vpila tráva.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Teplic a chtěla bych si dneska tipnout rok 78.
0: 78, co jste takhle, Janičko, dělala v roce 78?
3: No, to mě bylo 17 let a začala první láska, takže to byl hezký rok.
0: Kde je jí konec? Kde se ptám?
3: No, není, je konec, to nevyšlo.
0: Tak jo, tak jo, moc vám děkuju.
3: Naschledanou. Taky zdravíme, naschledanou.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Blanka z Černilova, ahoj Blaníčku, myslím si, že dnes by mohlo jít o rok 1977.
0: Děkujeme.
4: Ahoj Péťo a Adel, podle Kai Gota zkouším rok 1978 a to jsem byla ještě 6 let na houbách, to nám napsala Iveta z Pivína.
0: Díky, Iveto.
4: A stejný rok, čili 1978, nám tady tipuje i Samuel.
0: Díky Samueli a pojďme na tu první slovní nápovědu. 1. září.
4: Kai Gota zkouším rok 1978 a to jsem byla ještě 6 let na houbách, to nám napsala Iveta z Pivína.
0: Díky, Iveto.
4: A stejný rok, čili 1978, nám tady tipuje i Samuel.
0: Díky Samueli a pojďme na tu první slovní nápovědu. 1. září tajemného roku má

0: Nikdy nebudu lovec jako ty. Nebo divous.
1: Tak, podle knihy Eduarda Štorcha vznikl film Osada Havranu s Jiřím Bartoškou, který měl 1. září tajemného roku premiéru. A to je první slovní nápověda. Tady je další hudební a tohle už jsou telefonní čísla, kam můžete volat a psát.
2: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: To se vám nezdá, to je tajemný rok na Blaníku. Hanka Zagorová, zdá se, písnička z tajemného roku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: A v první nápovědě jsme si připomněli film Honzy Šmída Osada Havranů, natočený podle knihy Eduarda Štorcha, kde si skvěle zahrál hlavní roli Jiří Bartoška. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta z Prahy. Podle filmu Osada Havranů bych řekla rok 1978.
0: Tak 78. Oblíbený film?
2: Jo, mám to ráda.
0: No, ale hlavně Jirka Bartoška tam vypadá dobře, co?
2: Taky, no.
0: Černolasej.
2: No, pěkný.
0: Co jste dělala vy?
2: Vdávala jsem se v 78.
0: Tak to jste si o Jiřím Bartoškovi mohla nechat jenom zdát, tak chápu.
2: No, teda opravdu ano.
0: Mějte se krásně, naschledanou.
2: Ty taky, mějte se, naschle.
0: Adelko, pojďme na SMSky.
3: Já tady přidám tip na rok 1978, ten nám poslala Marie z Přepych a napsala, to mi bylo krásných 25 let a měla jsem doma 3letou dceru.
0: Děkujeme.
3: Přidám další tip od Karla z Černovic a i ten tipuje rok 1978.
0: Díky, Karle.
3: A potom přidám tip od Zdeňky z Kněžovsi, ta tipuje rok 1989.
0: Tak 89? Dobře, tak píšu 89, dělám čárku, proč ne zase na druhou stranu a třeba vám napoví i ta následující písnička, která je od Petry Janů, jmenuje se Delta Plán a vy zatím můžete volat na 800 109 109 a psát na 600 318 118 a zkusit se rozdělit o svůj tip a vzpomínku.

0: Petra Janu a její písnička z tajemného roku Delta Pláne. Řeknu vám sladké tajemství. Petra Janu bude zítřejším ranním hostem na telefonu.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Ale teď jsme v tajemném roce, v roce, kdy má premiéru taky Osada Havranů s Jiřím Bartoškou. To byla první slovní nápověda, tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobré ráno, Petře, tady zase Pavel Řidí, zase z Evropy, každý ráno, jak vás poslouchám.
0: Děkujeme. Pavle, jaký máte ty?
3: No, já podle toho filmu Osada Havranů 78.
0: 78, no dobře, co jste dělal takhle v roce 78?
3: Přistál jsem se do první třídy.
0: Jo, tak to Osada Havranů byla možná trošku pro vás, co? Ona to byla hodně dobrodružný.
3: My jsme na tom dokonce byli se školou v kině.
0: No, věřím tomu. Jo,
3: já nevím, asi když jsem byl ve třetí nebo ve čtvrtí třídě, protože jsme takhle chodili do kina povinně.
0: Ano.
3: Celá škola, takže jsme na tom tenkrát byli taky ve školce se školou. Takže si ten celou pamatuju a vím, že to je 78.
0: Moc děkuju, šťastnou cestu, naslyšenou.
3: Jo, nemáte za co, Petře, zase se vám vozu.
0: No, budu rád.
3: Jo,
0: ať to jede. Taky, naschle. No a pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Eva z Olomouce. Krásné ráno do Rádia Blaník. Podle premiéry filmu Osada Havranů typu je rok 1978. Pro nás to byl úžasný rok. Prožívali jsme krásné mládí, narodil se nám druhý syn a přestěhovali se do svého nového bytu.
0: Tak já dělám čárku za 78, děkuju.
4: Pak nám napsal Rostě z Vysočiny. Ten typu je rok 1980 a tip na rok 1977 nám napsal posluchač Richard, který aktuálně jede do Košic.
0: Tak děkuju Richardovi i Rostěvi. A jaký tip máte vy? V jakém roce se pohybujeme a máte k němu nějakou vzpomínku? Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Izomat stavebniny. Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
8: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
13: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
12: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
13: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
12: Maxi Dotace.
14: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
15: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
16: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
17: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
18: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
19: Jízdy na bobové dráze.
17: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
19: Soutěže.
17: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
19: A koncert Tomáše Kluse.
17: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
19: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
17: nhr.cz.
20: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz

0: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Když

0: Vzpomínáte na tuhle písničku? Jaromír Majer a Hospůdko známá. Další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A protože je první pondělí v měsíci, tak i v Tajemném roce si hrajeme jenom české písničky. Už jsme tady měli třeba Tentokrát se budu smát já od Heleny Vondráčkové, Ty slzy dávno vpila tráva od Olympiku, anebo Babylon od Karla Gotta. A připomněli jsme si Osadu havranů, film natočený podle knihy Eduarda Štorcha, ve kterém si hlavní roli zahrál Jiří Bartoška. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo tam?
3: Eva Richterová z Orlové.
0: Tak Evo, jaký máte tip?
3: Já mám tip 1978,
0: ano.
3: To jsem se zrovna narodila.
0: Narodila, tak to moc vzpomínek nebude, co? A narodila jste se v Orlové?
3: Ano, v Orlové.
0: Mějte se tam krásně, nashledanou.
3: Ano, nashledanou.
0: Eva potom zavolala ještě jednou, že jsem jí tou otázkou, nebo tím, že jsem to vůbec vzal, tak dostal, že si nespomněla, kdy se narodila, narodila se v Karviné, tak jenom opravuju. Tak pojďme na SMSky.
4: Já tady přidám Evu z Olomouce, ta podle Osady havranů typuje rok 1978.
0: Děkujeme.
4: Přidám Danu, ta přidává čárku k roku 1977 a napsala, to jsem byla zrovna v 8. třídě, takže takový bezstarostný život.
0: To je krásné, jak Adelka vždycky dělá čárky do vzduchu.
4: Jo, jo. A potom tady přidám ještě jeden tip na rok 1977, ten je tedy anonymní, nicméně tady posluchač nebo posluchačka typují taky podle filmu a napsali právě jsem vyšla, takže posluchačka základní školu.
0: Děkujeme, tak já ji připisuju na papír tu čárku. A tady je další nápověda. Tentokrát se týká seriálu, který se v Tajemném roce objevil v televizi a který měl tuhle znělku.

0: Tak co vzpomínáte si na tuhletu písničku, která uvozovala slovenský seriál, který se jmenoval Spadla z oblakou, nebo Spadla z nebe v češtině, teda 13-dílný seriál o dětech z podtatranské obce Čabovce a o majice, holčičce z planety Gurun.
1: Špekáčky těž?
2: Sekeru máme?
1: Správně, tomahawk musíte mať, čo kdyby vás v tom lome prepadli Indiáni.
3: Ale babka, ako lome? To nie je hociaký lom, to je kozmolom.
1: Ja som čítala, že rakety sa odpalujú z kozmodromu.
3: Cudzine, my sa nebudeme po niekom opičiť.
0: Kozmolom, Majka z Gurunu a Spadla z oblakov. Vzpomínáte si na tenhle ten seriál, dívali jste se na něj a nevzpomenete si náhodou, ve kterém roce to bylo poprvé? Tak zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118. Tohle už je Karel Zicha, Měla na očích brýle, další písnička z tajemného roku.

0: Hledáme tajemný rok. Rok vašeho života.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Lojzo?
3: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.
2: No proto.
3: Vědro má ve díru, milá Lízo, vědro má ve díru, milá Lízo, jak hrom.

Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

kousek je suchý, mrávý zonář.

smáčet lízo, a čím ho smáčet lízo, řekl čím. Zkus vodu, mít.

0: přinést bláduzo, řekni v čem.
1: No veď si větro.
0: Vědro má ve mně díru.
2: A tak pořád do kolečka, to bychom tady mohli být do večera.
3: Tajemný rok.
4: Tajemný rok.
2: Slavná slovní přetahovaná mezi Michalem Tučným a Tomášem Linkou. Lojza a Líza. Písnička z tajemného roku. Stejně tak je z tajemného roku i Osada Havranu, respektive Osada Havranu, která měla v tajemném roce premiéru režiséra Honzy Šmída s Jiřím Bartoškou v hlavní roli a taky seriál Spadla s oblakou, který se objevil v tajemném roce na televizních obrazovkách. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
5: Dobrý den, Míša z Prahy. Tak teď to podle Majky z Gurunu a Babylonu, tak je to jasný 78. rok.
2: Tak 78. Dívala jste se na Majku?
5: No jasně, to mi bylo 12 let, takový to dětství.
2: Měla super boty, že jo?
5: No byla krásná, byla nejlepší na tom jezeru tam.
2: Jo, jo, jo, a zlatý vlasy, nebo stříbrný, teď nevím teda.
5: Stříbrný
2: měla vlasy, jasně.
5: Myslím, že jo.
2: Tak moc děkuju, mějte se krásně.
5: Tak jo, mějte se krásně, naslyšelou.
2: To byla Majka z Gurunu. Pojďme na SMSky.
6: Přidám Evu z Mostu, zdravím všechny na Blaníčku, bude to rok 1978 a to jsem právě nastoupila do prvního ročníku na gymnáziu.
2: Děkujeme.
6: Modřinka z Liberce, dobrý den Blaníčku, podle seriálu Spadla s oblakou, tipnu rok 1978, to mi bylo 12 a koukala jsem na něj i s mladším bráškou. Některé písničky mám na deskách.
2: No výborně, děkujeme.
6: A přidám ještě jeden tip, konkrétně na rok 1977 od Davida Spoličky, který v tom roce šel do první třídy.
2: Děkujeme za vzpomínku, píšu rok 77. No a teď ta poslední slovní nápověda bude sportovní. Na 11. mistrovství světa ve fotbale se tehdejší československá reprezentace neprobojovala. V finále se hrálo 25. června v pořádající Argentině a v tom finále se mezi sebou utkali právě pořádající Argentina a reprezentační výběr Nizozemska. No a vyhrála Argentina.
7: Juega Tarantini. Tarantini toca la pelota para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario. Se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó. Entró Bertoni, tiró gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Argentina. Že vyhrála 11. mistrovství světa, ale Mario Kempes byl zároveň vyhlášen nejlepším hráčem tohoto mistrovství světa. Tak to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
3: Tajemný rok
4: na Rádiu Blaník.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: 69.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Chata v Klášterci nad Ohří za 1 321 000. Pozemek k bydlení v Malšovicích u Děčína za 2 790 200 korun. Pozemek k bydlení v Holicích na Pardubicku za 1 990 000. Byt 4+1 v Ostravě Dubině za 4 200 000. A zemědělský objekt v obci Vlkaneč na Kutnohorsku za 5 800 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Tak děti, pojďte domů!
14: Ale my jsme doma tady!
15: A je nám tu dobře!
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
18: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si 5. díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Valentino a Věra Špinarová v Tajemném roce. A poslední písnička, podle které jste ještě mohli tipovat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ty poslední tipy jsou tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Vlasta Nepomuk.
0: Vlasto, je to vaše?
3: Takže je to Jaromír Majer písnička, protože no, tady hrála každý den na začátku hlášení s městským rozhlasu ta písnička.
0: Hospodka,
3: každý, každý den jsem v Nepomuce poslouchal tu leto, když vysílali hlášení z městského rozhlasu.
0: No dobře.
3: A tak je to 1978.
0: No.
3: Protože mě bylo 24 let, už jsem byl ženatý a narodil se nám prvorozen syn v tom roce 78 a ještě ke všemu byl ten mráz na toho Silvestra na Nový rok přicházel. No, rozdíl asi skoro 30 stupňů, to bylo 20 a plus 10 bylo, když se šlo na Silvestra.
0: To byl velký problém, tak, no tak uvidíme, jestli jsme ve stejném roce. Díky moc, nashledanou. Pojďme na poslední SMSky.
4: Já přidám tip od Evy z Brna, ta typuje rok 1978 podle Babylonu a napsala k tomu, ten rok jsem nastoupila do práce po druhé mateřské dovolené.
0: Děkujeme za vzpomínku.
4: Přidám další tip na rok 1978, který nám poslala Zuzana.
0: Díky, Zuzano.
4: A přidám ještě Jiřinu z Hlinska, podle propočtu si myslím, že jde o rok 1978 a v květnu jsem byla teprve počata.
0: Díky, díky. A taky píše Míša z Prahy, se kterou jsem si před chvílí povídala, nemohli jsme se úplně shodnout, jaké vlasy měla Majka z Gorunu, tak píše, omlouvám se, Majka z Gorunu měla zlaté vlasy, ale tenkrát byly ještě většinou černobílé televize. Míša z Prahy, tak Míšo, děkuju. Já jsem si myslel, že to byly zlaté, ale taky si nebyl jsem si úplně jistý, protože taky jsme měli černobílou televizi, tak snad to byly zlaté vlasy. No, Osada Havranu, film, který měl premiéru, Spadla s oblakou, seriál, který měl premiéru v televizi a připomněli jsme si taky fotbalové mistrovství světa v Argentině. A pokud jste tipovali rok
1: 1978,
0: tak jste tipovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce, další Tajemný rok nás čeká zase zítra, vůbec nás čeká celé ranní vysílání, u kterého se na vás s Adel těšíme zase po 6. hodině, navíc budeme mít výročí, protože spolu vysíláme už rok, takže zítra po 6. za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a tohle ještě jedna písnička z Tajemného roku, Jiří Korn, Radost až do rána, třeba vám ji zaspívá na Konopišti, Jirka Korn tam bude určitě.

0: Hvězda konopiště Jirka Korn na vlnách Blaníku v závěru tajemného roku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky, takže třeba Argemu. Tohle je rád. Zaspívá Václav Neckář. Takhle jemně. Tak jak Sindel X, Sebe Love Song. Čím je to dneska, čím, že můj vztah není opětován. Dneska pouze hezky česky, je první pondělí v měsíci, přátelé, vy posloucháte Blaník. Před námi je počasí, doprava, zprávy a za 3 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, jen přechodně může být místy obloha polojasná. Odpoledne a večer pak mohou dorazit i přeháníky. Teploměr dneska ukáže 24 až 27 stupňů a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď už míříme na cesty.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Pozor si dávejte na dálnici D5. Informace má Martina z dopravního centra ŘSD.
4: A nestratíte u nehody kamionu na 20. kilometru D5 na Prahu.
2: Jak to vypadá na D7? Pokračuje Martina.
4: 20 minut naberete na D7 na Prahu mezi 4. kilometrem a exitem Ruzině na 28. kilometru Pražského okruhu.
2: A problémy hlásí i přímo Pražský okruh.
4: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunele.
2: Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Minimální mzda by mohla stoupnout. Čas na elektronické podání daní se krátí. V Náchodě začala další etapa oprav.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Minister práce Aleš Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, a to až na 50% mzdy průměrné. Podle šéfa odborářů Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech nedá vyžít. Oba to řekli v České televizi. Na postupném zvýšení minimální mzdy na 47% té průměrné se dohodla předchozí vláda Petra Fialy se sociálními partnery. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmů za loňský rok lidé odevzdávajícího v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. V případě velkého množství podání může být v posledních hodinách portál Moje daně přetížen. Kdo využívá služeb daňového poradce, může podat daně do 1. července. Komplikace v dopravě přinese v Náchodě nová etapa stavby kruháku před hraničním přechodem do Polska. Provoz budou silničáři až do poloviny příštího měsíce řídit kyvadlově. Město očekává, že se budou tvořit kolony a řidičům doporučuje, aby se místu vyhnuli a při cestě do Polska využili jiné přechody. Brno se snaží o větší zapojení umělé inteligence do chodu města. Připravuje novou platformu, která má zlepšit komunikaci města směrem k veřejnosti. Co konkrétně projekt přinese, to už řekne mluvčí města Filip Poňuchálek.
6: Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města a weby městských částí, stejně jako interních AI nástrojů. Platforma navíc umožní automatizaci vybraných pracovních procesů města.
5: Ty se tak přiblíží lidem, kteří se v nich budou snáze orientovat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, je první pondělí v měsíci a to znamená, že my dnes hrajeme pouze hezky česky. Tak se na to rovnou vrhneme, co vy na to? Tohle je prostě ráj. A Argema teda. Posloucháte Blaník.

0: nemiluju.
1: Ondra Ládek alias Xindl X na Blaníku. A teď už je tady Samča.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Na rádiu Blaník.
1: A opět se budeme věnovat koním, tak Samčí, můžeš.
4: Minulý týden jsme probrali, odkud se vzal pojem bílý kůň, a dnes se podíváme na toho černého. Tohle spojení možná slýcháte ve spojitosti třeba s volbami nebo různými soutěžemi. Černý kůň je, stručně řečeno, neočekávaný, možná až překvapivý vítěz. Někdo, s kým se příliš nepočítalo, ale dosáhl velkého úspěchu. Někdo, kdo nebyl zpočátku úplný favorit, ale má všechny předpoklady a tak nakonec uspěje. Tenhle pojem nepřekvapivě pochází z dostihů a poprvé byl použit už v roce 1831, a to v jednom britském románu. Nicméně hojně se rozšířil v Americe o pár let později, v roce 1844, kdy se stalo to, že prezidentem se stal politik až po 9. hlasování, a vlastně tak trochu z kompromisu, protože ti hlavní kandidáti se navzájem blokovali a bylo třeba najít někoho, kdo není moc kontroverzní, dokáže spojit skupiny a tím pádem působí jako přijatelnější kandidát, protože získá většinu.
1: Samčo, moc krát děkujeme, zase jsme o trošku chytřejší.
3: Samira na Blaníku.
2: Aneb, proč se říká, co se říká?
1: A teď krásná písnička Brontosauři na kameni kámen. Dnes pouze hezky česky, přátelé, na Blaníku.

0: Hurikán Dalibor Janda, kde jsi na vlnách Rádia Blaník? Přátelé, letos slaví Dalibor 40 let od vydání svého legendárního debutového alba Hurikán, které jsem právě zmínil. No taky se mu tak říká, že jo? No a bude na Konopišti. Za chvilku vám řeknu víc. Lucka Vondráčková, Láska na 100 let, nebo Divokej byl a plakala, tu jsem dlouho neslyšel. No je české pondělí, takže hrajeme spoustu českých písniček. Vlastně pouze a jen hezky česky po celý dnešní den. Posloucháte Blaník.
1: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
2: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Tak, je to totálka.
2: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Víte na www.hormann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
13: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: Robinson Jiří Korn už se chystá, už se těší. 30. května bude poprvé na Konopišti.
1: Rádio Blaník vám přináší koncert pro všechny bezva lidi.
0: A je po všem, přátelé, je vyprodáno. Ovšem, není tak úplně po všem. My pro vás pořád ještě pár lístků máme a budeme vám je rozdávat. Budeme o ně hrát na Blaníku. Podrobnosti vám řekneme v dalších dnech, tak poslouchejte pozorně. Pokud jste to nestihli, tak se třeba dočkáte. Usměje se na vás štěstí, přátelé. Zároveň sledujte náš web radioblanik.cz, protože tam je spousta informací o Konopišti. Já jsem navíc nahrával taky sérii takových videí o tom, jak to bude s parkováním, s dopravou a tak dále. Tak i na to se můžete těšit třeba na našich sítích, na našem Facebooku a na našem Instagramu. Tak nás odebírejte, prosím, a my se na vás těšíme. 30. května to vypukne na Konopišti.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si budeme dál hrát nespouze hezky česky. Lucka Bílá, Kamil Střihavka a pohádky je konec. Už za chvilku.
2: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Lucka Bílá.
5: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkujeme.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Už dnes v 11.50 na Nova Action.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde
12: od lesa, koupí auto od Esa.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
15: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Nejenom nový den, ale nový týden. Je pondělí, české pondělí na Blaníku a tohle byl Petr Novák. Dál si budeme hrát pouze hezky česky. Kabáti a Bára. Potom ta o Trezoru.
1: Na mě tupě zíra po Trezoru.
0: A mistr Karel Gott samozřejmě. No a potom to trošku sklidníme. Petr Habka, Kocour se schoulil na tvůj klín.
2: Má krásko s přetěžkými víčky. Kývou se, kývou.
0: Jak říkám, je první pondělí v měsíci, to znamená, že si hrajeme pouze a jen hezky česky na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malinký kousek už bude 11. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Pěkné pondělí přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká oblačno až zataženo, jen přechodně může být nebe chvilkami polojasné. Odpoledne a k večeru se můžou objevit i přeháňky. Teploměr dneska ukáže 24 až 27 stupňů a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, teď už je tu další doprava.
3: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Na Praze východ v Březím na hlavní ulici zasahují záchranáři u bouračky dvou osobních aut. Dejte si tam velký pozor. Opatrně taky na dálnicích. Na D11 na 10,5 kilometru směrem na Prahu stojí odstavená vozidla po dopravní nehodě. Tak je nepřehlédněte. Podobný problém je i na D1 na 13,5 kilometru směr Brno. Tady stojí nepojízdné nákladní auto a opatrně i na D8 na 18. kilometru směrem z Lovosic na Prahu stojí odstavený osobák, raději tam proto dejte nohu z plynu. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě zprávy s Monikou.
11: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
9: Kauzu Čapí hnízdo znovu řeší soud. Ze Slovenska míří do Českého Švýcarska posila. Sucho by měli utnout už brzy srážky. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. V kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo hrozí Janě Naďové opět znovu 3letá podmínka. Spolu s 500 000 trestem to pro europoslankyni znovu navrhuje státní zástupce Jaroslav Šaroch. Dopustila se podle něj dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Případem se dnes potřetí začal zabývat Městský soud v Praze. Už za hodinu by měly nad České Švýcarsko přeletět dva slovenské vrtulníky Black Hawks. Zapojí se do hašení požáru, který se dál nešíří, ale stále není lokalizován. Hasiči přitom před pár dny připomněli význam bezpečnosti při práci. A co vše musí dodržovat, dodává jich mluvčí Václav Pilný.
12: Standardem je používání ochranných prostředků při všech činnostech, od zásahů přes výcvik až po údržbu techniky. Samozřejmostí jsou ochranné oděvy, rukavice, ochrana zraku i dýchacích cest. Ať už jde o zásah nebo běžnou práci na stanici, vždycky platí minimální standard ochrany, ten nelze podceňovat.
13: Hasiči se také aktivně podílejí i na vývoji nového vybavení, které je dnes daleko lehčí, odolnější a nabízí jim vyšší komfort. Po horkém a suchém víkendu nás čeká změna počasí. Od zítřka se podle meteorologů ochladí a mělo by také pršet. Nejvíc by mělo napršet v lokálních bouřkách. Dokud ale nezaprší, platí dál v Česku výstraha před vznikem požáru. Dnes ještě místy teploty vystoupají až k 27 stupňům. První přeháňky se objeví večer. Evropa musí snížit své závislosti na dovážených fosilních palivech, v obraně a také pokud jde o dodavatelské řetězce. Při příjezdu na jednání Evropského politického společenství to v Jerevanu uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila také důležitost uzavírání obchodních dohod s partnery po celém světě. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
14: Děkuji moc, Moni.
15: Pepa Černý
16: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, minutka nás dělí od 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Vlastně ne, dneska pouze hezky česky, protože je první pondělí v měsíci a takhle my to děláme na Blaníku už strašně dlouho. Zlaté české ručičky objevil Petr Slíva, za chvilku nám je představí. A v této hodině se do vysílání přihlásí taky Sára Voldánová, naše reportérka a kolegyně, kamarádka, která zjišťovala, no pořád ještě zjišťuje zajímavosti na místě, kde to za to stojí. Konkrétně v jednom stanu, tak si na to počkejte. Kabáti a Bára, to je první píseň této hodiny. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Opět Radeček, romantický smyčce na vlnách Blaníku. A teď zlaté české ručičky s maratoncem Petrem Slívou. Jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Šárkou Bulánkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: No a já vím, že vy jste z české firmy, která šije overaly a zdravotní košile pro seniory. Jak se jmenujete?
4: Ano, jmenujeme se Meditex.
3: A jak je to s těmi overaly a zdravotními košilemi? Opravdu se orientujete na seniory, je to tak?
4: Ano, na seniory a na handicapované klienty. Naše overaly jsou takové specifické, šijeme je ručně a šijeme z kvalitních materiálů. Šijeme je podle potřeb daných klientů, popřípadě osob, které jsou v domácí péči. Jsou určené vlastně převážně pro lidi, kteří ošetřují tyto klienty.
3: A co vás to takhle napadlo zrovna se zaměřit na tuhle skupinu lidí?
4: No, mě oslovil jeden domov seniorů, že mají takovýto požadavek, že by potřebovali něco z kvalitních materiálů, že takovéto nemocniční staniční prádlo se jim nelíbí. A protože vždycky mě táhla taková jakoby motivace k tomu, abych dělala něco hezkýho a účelného a prospěšného, tak jsem se do toho trošku pustila. Zjistila jsem, že na trhu mocniční staniční prádlo se jim nelíbí a protože vždycky mě táhla taková jakoby motivace k tomu, abych dělala něco hezkýho a účelného a prospěšného, tak jsem se do toho trošku pustila. Zjistila jsem, že na trhu moc takových věcí není, takže jsem se za mě

0: že už jsou naše slabší skupina lidí ve společnosti, ti už taky potřebují nějakou péči, tak jako malé děti. A bohužel jako v naší společnosti jsou seniori, kteří už jsou v dnešní době třeba ležáci, a přijde mi, že ta společnost se trošičku od nich distancuje, neboli nevěnuje jim takovou pozornost, a myslím si, že tito lidé by měli také být v důstojném oblečení, v pohodlném oblečení. Jo, a co se týče péče, tak každý člověk, který se o takovéhohle klienta nebo osobu blízkou stará, tak ví, že je to kolikrát hodně problematické. Takže vlastně ty overaly mají různě našité třeba zipy. Jo? Zipy třeba v kroku, pokud se jedná o ležícího člověka, už nemohoucího, tak aby se dala provést hygiena. Nebo je to úplně ležící člověk, který potřebuje už jenom třeba otočit, takže šijeme i krásné jako andílky, které mají různé vzory, jsou takové jako kolikrát i tematické pro tu danou osobu, jo? Takže každý vlastně ten výrobek je naprosto individuální, specifický a originální pro tu danou osobu.
1: Kdyby to teď někoho zaujalo, tak co má udělat pro to, aby se s vámi nějakým způsobem spojil a mohli jste se domluvit na výrobě třeba?
0: Určitě mě najde na e-shopu www.medi-text.cz.
1: Tak a já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím, popřeju vám hodně štěstí a mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Peťo, moc krát děkujeme a teď se bude tančit. Připravit, pozor, teď.

0: Vy, Jana Bartošová, pojďte se zbláznit na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Viana Bartošová, to je sestra, dokonce dvojče, dvouvajíčné, Ivety Bartošové, takže 8.4. oslavila kulaté narozeniny. Ivana Bartošová, ta se odstěhovala do Švýcarska, už je to docela dávno, ona vlastně na konci 80. let hodně bojovala o to, aby se stala vedle své sestry velkou hvězdou tuzemské pěvecké scény. Potom odjela na zaoceánský parník, kde zpívala prý úplně úžasně. A nakonec dala přednost lásce a odstěhovala se do Švýcarska. Konkrétně prý bydlí ve švýcarském městečku Bruck, který je mezi Curychem a Bazilejí. Je to odsud asi 670 kilometrů. Tak zdravíme do Švýcarska. Milá Ivano, doufám, že se máte dobře. Za chvilku Petr Habka, Kocour se schoulil na tvůj klín. Taky botox a pyžamo nebo kaťáci a jejich blues. Na Blaníku. Dneska pouze hezky česky.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: A do barvy.
8: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
9: Veselé barvičky jara.
8: Akce platí do konce června.
9: Navštivte A do barvy a jste v pohodě.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: potisk trička, bela bel CZ.
14: Už zase nejde internet.
15: A Wi-Fi je pomalá.
14: Ne.
16: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
15: Yeso!
17: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
15: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
16: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
18: Pro děti z Bystřete léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
21: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
20: Těšíme se na vás.

0: Laufer a La Bamba na vlnách Rádia Blaník. Dnes vám hrajeme pouze hezky česky. A jak jsem avizoval, teď už je připravena Sára Voldánová, naše reportérka a kolegyně, která je na Václaváku v Praze v jednom stanu, v tradičním stanu. Sáro, já tě zdravím a můžeš, posloucháme.
1: Hezký den, právě začal letošní ročník preventivní kampaně Stan proti melanomu. Já se právě nacházím na Václavském náměstí v Praze, kde už zdravotníci kontrolují první znaménka zájemců ve frontě. Nechat se vyšetřit můžete i vy, a to do 6 hodin večer a také během zítřka. Stan se pak 11. května přesune na Dominikánské náměstí v Brně a 3 dny poté do Ostravy. Podle zakladatele kampaně pana doktora Arenbergera je ale kontrola znamének až druhotnou prevencí a každý by se měl proti rakovině kůže chránit celoročně. Například pravidelně používat krémy s SPF faktorem, nechodit do solárií a přes poledne se vyhýbat slunci. Mezi ohrožené skupiny patří především lidé s velmi světlou barvou kůže a ti, kteří mají velké množství znamének, což jsem bohužel třeba zrovna já, takže se prevenci také snažím nezanedbávat. Pro Rádio Blaník, Sára Voldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme za tip. Za chvilku Aneta Langerová nebo Turbo na Blaníku.
2: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
2: Sobota 30. května. Více na stránkách
3: radioblaník.cz.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
7: Jak se říká, kdo má židli, ten bydlí. Ale mezi námi není bydlení jako bydlení. Proto občas musíme přistoupit k rekonstrukci. A přesně o tom si na Blaníku pravidelně povídáme s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Tentokrát se zaměříme na fotovoltaiku. Jak je to doopravdy s návratností této investice? A pokud někdo uvažuje o elektromobilu, vyplatí se ho nabíjet doma? I na to se budu ptát. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
6: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Hausbrand Café, per favore.
9: Si, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
19: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
20: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Plzeňská legenda, skupina Turbo na vlnách Rádia Blaník. Taky byli kluci z Turba mými parťáky. Můžete se na ten rozhovor podívat, je třeba na YouTube nebo na našem webu radioblaník.cz. Dneska vám hrajeme pouze hezky česky. Je totiž první pondělí v měsíci a takhle my to na Blaníku děláme. Zaspívá nám třeba Ilona Čáková. Taky Pavel Bobe.
1: Veď mě dál, cesto má.
0: I hvězda konopiště Lucie Bílá.
2: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit žít.
0: My jsme takové obyčejné rádio, ale neobyčejně hrajeme hezky česky. Dneska pouze při prvním pondělí v měsíci. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude poledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
11: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
12: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
11: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
13: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou oblačná, večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne budou přibývat přehánky, lokálně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 24 až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
13: Na dálnici D1 na 13,5 kilometru směrem na Brno stojí nepojízdné nákladní auto. Dejte tam pozor. Na Praze východ Březím na hlavní ulici zasahují záchranné složky u srážky dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu. A na dálnici D1 mezi 13. a 14. kilometrem směrem na Brno v pravém jízdním pruhu probíhá údržba silnice. Projíždějte tam také opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
14: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
15: S hašením v Národním parku dál pomáhají vrtulníky. V Krkonoších zmizela souvislá sněhová pokrývka. Naši hokejisté zakončili české hry porážkou. Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Požár v Českém Švýcarsku už se dál nešíří, plně pod kontrolou, ale oheň zatím není. Ze vzduchu s hašením dál pomáhají vrtulníky. Více nám řekla mluvčí hasičů České republiky Martina Gecová.
16: Aktuálně je do hašení zapojeno celkem 6 vrtulníků a očekáváme zhruba někdy kolem poledne, že by se na místo měly přiletět ještě další 2 slovenské vrtulníky, vrtulníky armády, ty by samozřejmě se měly také zapojit do toho hašení. Budou mít k dispozici bambivaky o objemu až 3,5 tisíce litrů vody.
15: Pokud vše půjde podle plánu, mohli by hasiči podle Gecové dostat požár plně pod kontrolu ještě dnes. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji plánuje vytvořit v blízké době, a to z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek IZS. Skupina by se měla zabývat mimo jiné množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Po slunečném víkendu v Krkonoších zmizela souvislá sněhová pokrývka. Stalo se to výrazně dříve, než je obvyklé. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech. Naši hokejisté včera v Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí jedné výhry a dvou porážek obsadili na českých hrách druhé místo. V tomto týdnu čekají národní tým ještě švédské hry, které budou posledním turnajem Eurohockey Tour v sezóně a zároveň generálkou na mistrovství světa. Tolik zprávy Rádia Blaník a vracím slovo Pepovi.
0: A já moc děkuju Dominiku.
4: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za dvě minutky je to tady. Doufám, že už máte přichystané nějaké jídlo, že to bude chutné, tak já vám přeju dobrou chuť a budu vám k tomu hrát pouze hezky česky. Klasický den vypadá tak, že hrajeme tak jako různě a potom mezi 12. a 13. pouze české písničky. Ale dneska je první pondělí v měsíci, takže celý den hrajeme pouze české písničky. I přesto bude tato hodina výjimečná. Za chvilku poděkujeme těm, kteří mají teď plné ruce práce. A taky v této hodině přijde i Valecká, to je vždycky svátek. Marek Ztracený, tak se nezlob.

Hvězda letošního konopiště Helenka Vondráčková. Kvete růže, podívej. Víte, proč právě tahle písnička? Protože dneska mají svátek všichni květoslavové. A tohle jméno je v církevním kalendáři napsáno trošku jinak. Není tam Květoslav, je tam Florián. Ono je to totiž to samé jméno. Má latinský původ úplně stejný, florere, tedy kvést. Tak Květoslavové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a Floriánové vám taky. Zároveň musím dodat, že dneska je den svatého Floriána, což je patron ochrany před požáry. Je to tedy den hasičů, který slavíme od roku 1990. Vážení hasiči, já když jsem plánoval minulý týden písničky na ten dnešní den, tak jsem vám tam dal jednu píseň, která se teď ale moc nehodí. Já jsem totiž tehdy ještě nevěděl, že bude hořet České Švýcarsko. Naplánoval jsem tam tuhle tu písničku, která měla být pro vás. Bychom byli ale radši, kdyby teď oheň nesvítil. A tak jsem si říkal, jakou píseň vám zahrát místo toho. Říkal jsem si, že jste ten správný tým. Protože vám všichni fandíme, věříme a doufáme, že to zvládnete nejenom v tom českém Švýcarsku, tak já myslím, že nejvíc na místě je píseň Moje díky patří vám. Takže vážení hasiči, děkujeme vám všem a držíme palce.

0: František Nedvěd, písnička je lék. Přátelé, příští týden to začne. Příští pátek 15. května začíná mistrovství světa v hokeji a my pro vás máme takový speciální dárek. Na našem blanickém Facebooku si totiž můžete zahrát o to, abyste se jeli přímo do Švýcarska na ten hokej podívat. A konkrétně hned na 3. zápas našich proti Švédům. To bude velké. Švédi to jsou, že to je odvěký soupeř. Hrají v pondělí 18. května a my pro vás máme vstupenky. Jak je získat? Máme tam pro vás na našem Facebooku takovou, řekněme, anketní otázku, jak se umístí český tým na letošním mistrovství světa ve Švýcarsku. Na vás je, abyste si tipli. Není to tak, že máte uhodnout, že jo, protože jedete na zápas ještě předtím, než budeme vědět, jak to dopadne. Tak koukám na ty vaše tipy zatím, jo. A vypadá to teda, že věřím na 100% bude zlato, píše Věrča. Potom tipuji druhé místo, to píše Lucka. Tipuji třetí místo, Veronika. Eva Stříbro. No, zatím jste optimisti teda. Tak doufejme, že to tak dopadne. Přátelé, my vás pošleme na mistrovství světa, někoho z vás společně s Allegrem, protože jsme se takhle dali dohromady na tuhle krásnou akci, aby někdo z vás viděl ten hokej na vlastní oči. No a koho potom vybereme teda, kdy to vybereme? Vybereme to v pondělí 11. května. Já vám držím moc palce a ještě bych chtěl dodat jednu aktuální informaci, a sice, že to vypadá, že David Pastrňák na mistrovství světa nepřiletí. Bohužel, je tam strašná schoda různých okolností a vypadá to velmi nereálně. I tak ale našim samozřejmě držíme palce a já držím palce vám. Podívejte se na náš Facebook.
1: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: A když písničky a české písničky, tak Blaník. Za chvilku Lenka Filipová a nebo Lucie Bílá. Obyčejná holka.
1: Středočeské aktuality.
0: Přeji vám hezký den. Středočeský kraj řeší nedostatečné kapacity na středních školách, a to zejména v oblastech okolo Prahy. Aktuálně se vypisuje architektonická soutěž na budoucí podobu plánovaného gymnázia v Jesenici. Více už nám řekne radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha.
2: Záměrem je zpracování návrhu novostavby pro 360 žáků. Chceme, aby nové gymnázium Jesenice byla moderní a kvalitní vzdělávací instituce odpovídající nárokům 21. století. Architektonická soutěž nám umožní získat nejlepší možné řešení, které propojí funkčnost, udržitelnost i příjemné prostředí pro žáky a pedagogy. Důraz klademe také na citlivé zasazení stavby do urbanistického kontextu Jesenice a jejího nového centra. Vypsání architektonické soutěže se nám osvědčilo už v případě novostavby gymnázia v Černošicích, kdy jsme mohli vybírat z bezmála 40 návrhů.
0: Kolik bude nové gymnázium stát, to se ukáže až na základě návrhu možné podoby gymnázia, který vzejde z architektonické studie. Nová budova by měla zahrnovat i jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště. Kraj počítá s tím, že jesenické gymnázium přivítá první studenty po roce 2030. Tak držíme palce. A to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně.
1: Středočeské aktuality. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
9: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.

0: Ať je Jarošov, tak i Argema, posloucháte Rádio Blaník. Dneska vám hrajeme pouze hezky česky. To je taková specialitka. Další specialitka je, že je tady Iva. Ahoj, Ivi.
1: No nevím, jestli je to specialitka,
0: je to speciální.
1: Ale jsem tady, no. Tak co už s tím naděláte, že jo?
0: Nic. Ivuško, představ si, my bychom se měli stydět.
1: Jak, jako my dva?
0: No, my dva.
1: Proč?
0: Jsem mluvil s kolegou Petrem Slívou. On včera uběhnul maraton.
1: No jo, já jsem viděla fotku. No tak ale on je blázen, že jo?
0: Je to blázen.
1: Takhle já taky běhám, ale to mě musí něco honit.
0: No to říkají i kabáti, kluci. Říkají, protože jsme běhali, když nás nikdo nehoní. Ivo, mluvil jsem o tom s Petrem Slívou, běžel maraton, běžel v 26 stupních Celsia, začalo to v 8 ráno a na 30. kilometru mu začala téct krev z nosu.
1: Aha.
0: Může se stát ještě něco horšího, než že je absolutní vedro a ještě vám začne téct krev z nosu, ptám se já. Může, že nedoběhnete. Ovšem to Péťův případ nebyl. On skutečně doběhl.
1: No tak on vždycky doběhne.
0: Ivuško, uběhla si někdy 42 kilometrů?
1: No neblázni, to jsem ani neušla.
0: A přemýšlela jsi, že bys to zkusila třeba, že jsi zhecla?
1: Ne, tak jako já jsem normální, takže tohle to u mě nehrozí. Já teda takhle, já jsem zkoušela běh, jo. Já jsem samozřejmě prošla taky tou vlnou toho, jako běhejte, budete štíhlí.
0: No.
1: Tak já jsem si nakoupila to oblečení, ty boty speciální a říkala jsem si, jo, tak jdu do toho. A přesně vidím ten den, kdy jsem vyběhla. Bylo hezky, nebylo moc vedro, ale bylo hezky. Já jsem vyběhla a oběhla jsem tak jako barák a do tak jako ještě do jedné ulice jsem zaběhla a pak jsem zjistila, že mě to vlastně přijde příšerný. Že mě to vůbec nebaví. Takže jsem zase, no to už jsem neběžela, to jsem šla zpátky domů. Tam jsem skopla ty boty, sundala jsem ze sebe to oblečení, hodila jsem ho takhle do rohu a řekla jsem, tak tohle to už nikdy. A dodržela jsem to.
0: A dodnes v tom rohu to oblečení leží.
1: No přátelé, nejsem chláp, jo, bacha.
0: Je mi jasný, že jsi to uklidila, možná i prodala. Přátelé, já jsem vám chtěl říct, že nejenom v Praze se běhají maratony, taky bude brněnský maraton a odehraje se 21. června a koukám, že to je nomé 42 kilometrů, 195 metrů, pokud dobře počítám. A start a cíl bude v centru Olympia v Brně v Modřicích. 21. června můžete se hlásit, podívejte se na běhejbrno.com. Tam se můžete přihlásit. No a já vám tady nechám Ivu, protože je skvělá. A. Za chvilku Pavel Bobek anebo Holky a písnička právě o Ivě, si senzační.
1: Jo.
0: Krásné odpoledne.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Prodloužený víkend je za námi a další pracovní týden začíná. No a už pozítří přivítám na Blaníku dalšího parťáka. A tentokrát to bude Démon Edenu, teď to bude taky Démon Letné, fanoušek plzeňské Viktorky. Dorazí Marek Ztracený, slíbil to, tak tady bude. Poslouchejte Blaník ve středu mezi 16:00 a 17:00.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Jak na úsporné rekonstrukce. S Buřinkou na Rádiu Blaník.
4: Jak se říká, kdo má židli, ten bydlí. Ale mezi námi není bydlení jako bydlení. Proto občas musíme přistoupit k rekonstrukci. A přesně o tom si na Blaníku pravidelně povídáme s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Tentokrát se zaměříme na fotovoltaiku. Jak je to doopravdy s návratností této investice? A pokud někdo uvažuje o elektromobilu, vyplatí se ho nabíjet doma? I na to se budu ptát. Už dnes odpoledne po 15:30 u nás na Blaníku.
3: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2. Průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
2: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: Proto.
11: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
3: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
18: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Tak tohle byly Rangers a Láska je věc kouzelná. Jo, jo. My to víme. Přátelé, hodina českých písniček, která tu běžně bývá v tento čas, dneska neplatí, protože my hrajeme hezky česky celý den. Za chviličku tedy Alice Springs. Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptáš. Vrať se mi zpátky. Mimochodem, ta má narozeniny, tak všechno nejlepší. Taky Kabáti a Pohoda. A píseň do všech porodnic. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě z plných plyn. Dál vám budeme hrát jenom hezky česky. 13. hodina se blíží, bude to za 7 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Blaník, počasí.
5: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno. Večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne se budou objevovat přehánky. Lokálně to mohou být i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
6: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
5: Na výjezdu z Kladna ze Švermova do Vinařic bouralo osobní auto s nákladním. Na místě je policie a doprava tam zpomaluje, buďte opatrní. Pozor si dejte na dálnici D1. Ve směru na Brno na 35. kilometru stojí porouchaná dodávka. Projíždějte opatrně. A na Kutnohorsku v Třebětíně je silnice uzavřená. Důvodem je čerpání vody z rybníka na hašení požáru lesa. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Dominikem.
7: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Městský soud uznal Naďovou vinou. Končí lhůta pro podání daňového přiznání online. Klatovy si připomenou osvobození. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Městský soud v Praze uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie ji potrestal 3letou podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Verdikt není pravomocný. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho sněmovna nevydala ke stíhání. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmů lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na zaplacení daně. Přiznání je možné podat přes portál Moje daně nebo datovou schránkou. Kdo využívá služeb daňového poradce, může přiznání odevzdat do 1. července. Klatovy se chystají na květnové oslavy konce druhé světové války. Výročí připomenou pestrým programem. Ten začíná už zítra položením věnců například u Klatovské radnice a u památníku Podvaly. Čím bude den pokračovat, prozradí mluvčí města Radmila Nagovská.
10: Standardem je používání ochranných prostředků při všech činnostech, od zásahů přes výcvik až po...
9: Oslavy navážou v sobotu 9. května na Klatovském letišti. O mistrovi volejbalové extraligy rozhodne až pátý duel. Obhájci titulu Lvi Praha včera vyrovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Páté utkání se bude hrát zítra v Karlových Varech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Iva.
11: Pepa Černý.
12: Na Rádiu Blaník.
0: Ježíš Maria, chraň Bože. Co to je? A to mi udělal schválně, mně je to úplně jasný. Tak Pepa tady není, jsem tady já, možná to zní stejně, já nevím, ale myslím si, že nějaký rozdíl tam asi je. Krásný dobrý den po prodlouženém víkendu, já vás zdravím. Víkend byl nádherný, plný sluníčka, tak doufám, že jste si to užili a dobrá zpráva je, že nás čeká další. Opět tu máme krátký pracovní týden. Teď odstartujeme odpoledne na Blaníku a už za chvilku Iva Janžurová, která brzy oslaví své narozeniny. Ale teď je tu Xindl X a Mirka Miškechová.

0: Alice Springs a vrať se mi zpátky. Alice oslavila na 1. máj narozeniny, tak dodatečně všechno nejlepší. A teď k další oslavenkyni. Včera jsme slavili velké půlkulatiny Jiřiny Bohdalové a zanedlouho budeme slavit znovu. Iva Janžurová bude mít totiž 19. května také půlkulaté narozeniny, ovšem to první číslo změníme z 9 na 8. No a paní Iva bude i v den narozenin hrát, a to přímo ve Zlaté kapličce. Představení kytice.
1: Maximálně pozvu všechny na nějakou večeři. Já naštěstí už ztrácím, jak bych to řekla, takovej osobní diář. Já už nevím, co kdy je, co kdy bude, co bylo předevčírem, nevím. Mně to nějak naštěstí už nepřijde. A můj muž ten nesnášel patrně v tomhle věku, ve kterým jsem, jakýkoliv oslavy narozenin, protože mu připomínali, že už je v určitým věku. To mě neděsí, na to už jsem tupá, bych řekla, ale ty oslavy mě tak nějak trošku mučí.
0: Na to už jsem tupá, bych řekla, to je krásný, já miluju ten nadhled. Tak přátelé, to je Iva Janžurová, která

0: Tak to byla Jana Kratochvílová, teď si tady tak jako říkám sama pro sebe, že jak mám napadené hlasivky, že mám hlas jak Jana Kratochvílová, no nic. Květen by měl být podle dlouhodobých výhledů teploměrně nadnormální. To jsem se právě dočetla, co to znamená. Teploty by měly být nad 20 stupňů a dokonce ke konci měsíce kolem 30. Podle meteorologů bude hlavně důležité to, kolik spadne srážek. No a pozor, už se ví, jaké bude léto. Střední Evropu, včetně Česka, čeká nadprůměrně teplé léto. Neříkali oni to taky loni, no říkali, že jo. No, Česká republika se podle těchto prognóz nachází v oblasti, kde budou teploty vyšší než je dlouhodobý průměr. To může znamenat nejen více tropických dnů, ale i delší období bez výrazného ochlazení. No, tak ti, co milují horko, tak se mají na co těšit, my ostatní budeme tiše trpět. Za chviličku Tereza Mašková, Kabáti a Kuba Smolík. Jsme Blaník, hezké odpoledne.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Duradekor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
9: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
13: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.

vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Kuba Smolík, až se ti jednou bude zdát. A na Kubu Smolíka se můžete těšit na Konopišti, protože Kuba, ten tam prostě bude, bez Kuby to nejde, prostě to je jasná věc. Kuba je takový náš blanický inventář, on to asi nerad slyší, ale my to tady mezi sebou tak jako říkáme a máme. Přátelé, Konopiště je vyprodané, vstupenky už na našem webu nekoupíte, poslední dny to vzalo opravdu rychlost, no a já pro vás mám v tuto chvíli dobrou zprávu. Pokud jste si vstupenku nestihli koupit a chtěli byste s námi naše narozeniny oslavit, máte pořád ještě šanci, tak jak to u nás na Blaníku bývá, my si vždycky nějaké vstupenky schováme, máme je tady v šuplíku a máme je připravené pro vás, protože vy si je u nás budete moci vyhrát. Budeme je rozdávat v našem vysílání, kdy to se včas dozvíte, tak buďte ve střehu, určitě poslouchejte, ať svou případnou šanci nepromarníte. No a vše podstatné o našem koncertu, ať už se to týká interpretů, anebo se to týká organizace, prostě všechno najdete na našem webu radioblaník.cz. No a 30. května se moc těšíme.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Ne, že bychom si dneska nemili ruce, ale zítra si je umyjeme obzvlášť.
6: A to nejenom proto, že se to má, ale také proto, že je zítra Mezinárodní den mytí rukou.
5: Ale co Mezinárodní den mytí rukou? My hlavně zítra máme výročí, společně vysíláme už rok, hurá!
6: Hurá!
5: A tak proplatíme zase vaši účtenku.
6: A taky se těšíme na vaše dobré zprávy.
5: A někomu zavoláme. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
8: Hausbrand Café, per favore.
9: Sì, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na Fieldman.cz.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
19: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
19: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
20: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
21: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
22: České rádio.

0: Tak tohle byla želva od Olympiku na Blaníku. Krásné odpoledne, pondělí. Blíží se nám 14. hodina, za chvilku další české písničky, třeba Sagvantofy. Taky si dáme jedno tajemství a Ilonu Čákovou. A pro všechny markétky, markétka. Pro každého máme českou písničku. Hrajeme jenom hezky česky, protože je první pondělí v měsíci. Tak na Blaníku hezky česky. Za chviličku 14. tedy přesně za 7 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tak je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: pohled. Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišely čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou hlavně oblačná. Večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne budou přibývat přehánky a lokálně se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě je doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Příznivé jarní počasí napomáhá pracím na nejvýznamnější stavbě metropoly. Jde o dostavbu téměř 13-kilometrové části Pražského okruhu, a to mezi Běchovicemi a dálnici D1. Jak silničáři postupují, ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Celé délce trasy pokračují intenzivní zemní práce spojené se zakládáním tělesa komunikace. Pracujeme tedy na násypech, na systému odvodnění a kanalizaci. Soustředujeme se na zakládání mostů na trase, armujeme, instalujeme bednění a provádíme betonáže.
2: Úsek by měl být hotový na přelomu roku 2027 a 2028. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Do Českého Švýcarska dorazila posila ze Slovenska. Vláda schválila obnovení EET. Znojmo dá ke kontejnerům fotopasti. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku v hranicích do 100 hektarů. Cílem je požár dnes lokalizovat. V terénu je přibližně 400 hasičů. Do Národního parku už dorazily dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem by tak mělo být ve vzduchu 8 strojů. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení schválila vláda a teď ho projedná parlament. Ministerstvo financí očekává, že obnovení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně zhruba 14,5 miliardy korun. Na rozdíl od předchozí verze evidence nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. Temelín rozšiřuje servisní zázemí. V areálu jaderné elektrárny vzniká nová hala, která má zrychlit opravy motorů a velkých čerpadel. Jak bude velká, ví mluvčí elektrárny Marek Sviták.
6: Nová hala o ploše téměř 1000 metrů čtverečních je navržena tak, aby v ní bylo možné servisovat největší stroje, které v elektrárně pracují, ať už jde o velké motory nebo velká čerpadla. Klíčovým prvkem vybavení bude mostový jeřáb s nosností 100 tun.
5: Zkušební provoz začne v příštím roce. Kvůli zhoršujícímu se nepořádku v okolí kontejnerů začne Znojmo instalovat fotopasti. U vybraných stanovišť postupně umisťuje i kamery. Podle starosty Františka Koudely sice město nechce jít cestou represí, ale pokud se stav bude zhoršovat, je vedení odhodlané sáhnout i k tvrdším opatřením. Tolik zprávy Rádia Blaník a k mikrofonu se vrací Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
7: My pokračujeme dál. Za chviličku nás čeká další listování hudebním kalendářem s Danem Rumpíkem. Povíme si, kdo tento týden ze slavných slaví a na koho budeme písničkami vzpomínat. Také pro vás budu mít dvě dobré zprávy. Jednu od Sáry Dvořákové a jednu z dovolení jsem vyhmátla já. Tak, 14. hodina za minutu, pohodový poslech. A opět jedeme hezky česky. Je tu Sagvantofi.

0: Pívejte dam di dam, to byl Václav Neckář. Krásné odpoledne. No a kdo to bude teď? Teď to bude Dan Rumpík, protože ten opět prolistoval hudební kalendář a řekne nám, kdo ze slavných slaví.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přátelé, krásné pondělí. Doufám, že jste si užili prodloužený prvomájový víkend a před námi je tradiční přehled hudebních výročí tohoto týdne. A je pravda, že dnes nezačínáme úplně z vesela. V tento den je to už 13 let, co náš hudební svět náhle opustil Milan Peroutka. Dlouholetý člen kapely Olympic, bylo mu 49 let. Pozítří by se dožil 82 let Milan Dufek ze skupiny Rangers. V sobotu oslaví své narozeniny zpěvačka a také známá hudební pedagožka Lída Nopová. Už nyní blahopřejeme. V neděli pak popřejeme všechno nejlepší dceři Lídy Nopové, zpěvačce a hudební pedagožce Lindě Finkové. Tak hodně zdraví a pohody. A své 72. narozeniny oslaví v neděli český zpěvák a textař Ivan Hlas. Pro dnešek je to vše, mějte se krásně, užijte si pohodový májový týden a už nyní se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Napůl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou.

0: Babi Daněk a Nevadí. Hezky česky na Blaníku. Dnes vám hrajeme jenom české písničky, další budou následovat. Ale teď dobrá zpráva, kterou jsem slíbila. Češi pomohli více jak 40 tisícům zraněných zvířat. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku měly i loni opravdu plné ruce práce. To číslo je 40 784 zvířat. Dokonce bych řekla, že je to stejné téměř jako v rekordním roce 2024. Kdy počty ovlivnily povodně. V celé republice funguje 34 stanic, které dávají šanci na návrat do přírody zraněným, oslabeným nebo jinak ohroženým živočichům. Nejčastěji jsou to ježci, kteří se dostávají do záchranných stanic. Letos jich bylo 7 tisíc. Výrazně přibývá také holubů hřivnáčů. Nevím, jestli to víte, ale jsou to původně lesní ptáci, kteří se stále více zvykají na život ve městech. Mezi pacienty se objevily i mimořádné případy. Třeba vzácní mořští ptáci, anebo velcí dravci, včetně orlů. No, není to s námi, přátelé, zlé, naopak. Tak to byla dobrá zpráva, další dobrou zprávu chystá Sára Dvořáková. Uslyšejte ji už za malou chvíli.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: A dost barvy.
6: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
5: Veselé barvičky jara.
6: Akce platí do konce června.
5: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
14: Ratatadadadada! rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, trička, bila, byl, CZ.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
16: Tento týden vepřová plec u Zemana za senzačních 69,90. No ano, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte?
17: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 69,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 69,90.
16: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
18: Křížovky si koupíme.
19: A jaké?
18: Alfa křížovky, ty s duhou.
19: A s ptákem.
18: Najdete na levnekřížovky.cz.
19: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
18: Mua.
20: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
21: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišely čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz

0: Duhová víla, Hanka Zagorová a Petr Rezek na Blaníku. No a teď dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu po víkendu opět Sára Dvořáková. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj a hezké pondělní odpoledne všem. Pojem aktivní stáří začíná mít v Česku velmi silnou pozici a rozhodně už neplatí, že by seniori jen odpočívali. Naopak přibývá akcí, programů a příležitostí, jak zůstat v pohybu mezi lidmi a mentálně svěží. Jedním z příkladů je třeba Karviná a její seniorská třístovka. Tu nám teď představí vedoucí tamního odboru sociálního Martina Smužová.
3: Karvinská třístovka je vlastně pochod okolo Karvinského moře, kdy se nám nasčítávají kilometry, které seniori ujdou. Máme tady tuto akci již třetím rokem. Je pravdou, že máme tady i větší počet seniorů, než jsme mívali v minulých letech, což ukazuje, že seniori rádi přijdou, rádi se projdou a využijí ten čas s námi.
2: Letos se zapojilo 110 účastníků a výsledek celkem 501 kilometrů v nohách. Akce ale není jen o výkonu, stojí na třech pilířích, které dnes tvoří základ aktivního seniorského života. Pohyb, jakožto pravidelná aktivita, která napomáhá udržet zdraví a soběstačnost, kontakt s lidmi, zde jde o setkávání, sdílení a pocit, že člověk někam patří, a duševní aktivita, ať už formou vzdělávání nebo nových zkušeností. A právě to dnes stojí za desítkami programů po celém Česku. Seniori mohou navštěvovat univerzitu třetího věku, zapojit se do komunitních klubů, chodit na kurzy, cvičení nebo se věnovat dobrovolnictví. Ze všeho nejdůležitější je, že ty možnosti existují a rozšiřují se.
0: No, paráda, tak já se na to stáří docela těším, člověče.
2: Já taky, když to vidím a poslouchám.
0: I když já už tam mám nakročeno na rozdíl od tebe. Tak jsme si představili seniorskou třístovku v dobré zprávě. Sáro, moc děkujeme a zítra ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Koncertů je mnoho.
4: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
4: radioblaník.cz.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
16: Pak přijeďte do AutoESA.
15: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
16: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
15: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
13: Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
19: Hausbrand Café, per favore.
20: Sí, signora.
19: I v malém šálku lze dělat velké umění.
21: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
22: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
23: Dnes večer se určitě dívejte na televizi Seznam. Na obrazovky dorazí i Terence Hill v roli pistolníka, který je už tak trochu vyhořelý a vystřílený. Stačí mu jen pomstít smrt svého bratra a vycestovat do Evropy. Nic ale nepůjde tak lehce, jak se na první pohled může zdát. Na film Mé jméno je nikdo se těšte už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

tě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Petr Spálený na Blaníku. Necítím se sami, se taky necítíme sami, protože máme vás. A doufám, že vy se necítíte sami, protože máte nás. To vám hezky lícuje. Za chviličku další české písničky. Helena Vondráčková a Jiří Korn. Tou odstartujeme příští hodinu. Taky si dáme Mexiko. To budou tři sestry a Petr Muk. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno, večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne se objeví přehánky, lokálně to mohou být i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je na řadě dopravní servis.
1: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: Na dálnici D11 na 43. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové zasahuje do pravého pruhu porouchané osobní auto s obytným vozem. Dejte tam pozor. S omezením počítejte na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. A popojíždět budete také na příjezdu do Prahy po dálnici D7. V Lipské ulici směrem od Chomutova se kvůli omezení před odbočkou na Evropskou vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Tolik dopravní servis Radia Blaník. Přejeme šťastnou cestu.
9: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Radia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ex-ministr Blažek je obviněn v bitcoinové kauze. Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka. V Plzni bude více sdílených elektrokol. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi. Podle detektivů se dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že se jedná o exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Aktuálně probíhá 20. ročník preventivní kampaně Stan proti melanomu. Nechat si zdarma vyšetřit znaménka můžete i vy. Kam se vydat, ví naše reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den z Václavského náměstí v Praze, kde budou ještě celý zítřek zdravotníci kontrolovat znaménka. Stan proti melanomu se pak 11. května přesune na Dominikánské náměstí v Brně a 3 dny poté do Ostravy. Letošní ročník kampaně se zaměřuje na dezinformace, které o rakovině kůže kolují na internetu. Třeba že je dobré chodit preventivně před dovolenou do solária, nebo že opalovací krémy škodí. Z centra Prahy Sára Voldánová.
10: Správci KRNAP vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Zároveň varují před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Kvůli teplému a suchému počasí platí na většině území Česka výstraha před vznikem požáru. Měsíc a půl v Plzni funguje služba sdílených elektrokol. Lidé uskutečnili už více než 100 000 výpůjček. Tak vysoký zájem město nečekalo. V tomto roce proto plánuje rozšířit současnou flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
4: Iva Lecká
8: na Rádiu Blaník.
0: No a za chviličku se vydáme na cestu. Mirek Táborský nás tento týden bude brát za výhledy, takže první bude Tyršova rozhledna zvaná Rozálka. No a také nás čeká další díl našeho seriálu o úsporných rekonstrukcích. Tento týden si budeme povídat s Milanem Pospíšelem z Buřinky o fotovoltaice. Tak jdeme na to. No a zase jenom hezky česky.

zase skončil flá.

sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Lenka Filipová a dobrý Bůh to ví. Za výhledy s Mirkem Táborským, tam se vydáme právě teď a vůbec celý tento pracovní týden. A dneska je to Tyršova rozhledna zvaná Rozálka.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. V tomto týdnu to budou tipy na výlet, které se opakují a přesto se nikdy neomrzí. Budou to už pokolikáté výhledy a rozhledy. Nejprve vás pozvu na rozhlednu na Kapelském vrchu, která nabízí jedinečný pohled na město Žamberk i do jeho širokého okolí. Má jméno Tyršova, ale místní jí často říkají Rozálka či Rozárka. A Rozálka se tu často říká i samotnému Kapelskému vrchu. Malebná dřevěná stavba s kamennou podezdívkou byla slavnostně otevřena 28. října 1932 a pojmenována byla tehdy na počest Miroslava Tyrše, spoluzakladatele Sokola. Kdo ji zná, možná ví, že pochází z dvojčat. Navrhl ji totiž architekt Theodor Petřík ve tvaru připomínajícím husitskou hlásku. No a Petřík projektoval předtím velmi podobnou rozhlednu Hýlačku u Tábora, která v roce 2012 vyhořela a tak se žamberská Rozálka stala unikátním dílem svého druhu. Její opláštění bylo před 10 lety přetřeno na stříbřitě šedou barvu, takže i tím připomíná zmíněnou zaniklou Hýlačku. Věž měří 20 metrů a nabízí výhledy ze dvou plošin. Ta první se nachází ve výšce 16 metrů, druhá až těsně pod vrcholem. Do prvního patra vede 60 dřevěných schodů a do druhého dalších 16. Z ochozu se otevírá nádherný výhled na Orlické hory, Bukovou horu, Suchý vrch, Králický sněžník a za příznivých podmínek patra vede 60 dřevěných schodů a do druhého dalších 16. Z ochozu se otevírá nádherný výhled na Orlické hory, Bukovou horu, Suchý vrch, Králický sněžník a za příznivých podmínek i na Krkonoše se

0: svaté Rozálie. Místní ji nechali zbudovat v roce 1682 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií a tak je zasvěcena patronce proti moru. V interiéru je oltář s obrazem svaté Rozálie a několik historických prvků. Svatostánek je přístupný během otevírací doby rozhledny, tedy do poloviny června jen o víkendech a potom v hlavní sezóně denně. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: se smát. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám
2: hezky
1: česky.
3: Rozumím, jsem pintor za mano, el precio depende del trabajo.

0: Standa Hložek a Taková je láska má. Za 5 minut bude 16:30. 5 týdnů si na Blaníku povídáme o úsporných rekonstrukcích s buřinkou. Už víme, co neopomenout, když se do ní chceme pustit, jak vybrat okna, proč je důležitá obálka budovy. Probrali jsme vytápění i financování. No a dneska se zaměříme na fotovoltaiku. Vyřeší nám to problém se zdrojem energie a je to pro každého? Už za chvilku vám řekneme víc.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxi Dotace.

0: historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
4: Křížovky si koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
8: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
7: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
8: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
7: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Pohodové České rádio.

0: Velibor Janda a vchází bez vyzvání na Blaníku. Hezky česky dneska celý den. Za chvilku si budeme hrát další české písničky, ale teď slibovaná Buřinka a úsporné rekonstrukce.
1: Jak na úsporné rekonstrukce s Buřinkou na rádiu Blaník.
0: Nejen v Česku se poslední dobou objevuje na střechách čím dál tím více fotovoltaických panelů. A bohužel ještě si stále řada lidí myslí, že pár panelů na střeše vyřeší problém se zdrojem energie. Přitom daleko více platí to, že fotovoltaika je spíše chytrý doplněk tam, kde dům už energii neplýtvá a kde máme jasno, kdy a jak energii nejvíce potřebujeme. Opět si povídám s Milanem Pospíšilem z Buřinky. Milane, všude čteme, jak je u fotovoltaiky rychlá ta návratnost a investice je minimální nebo nulová. Budete se mnou souhlasit?
2: Nebudu. V praxi se ukazuje, že návratnost může být různá, protože je důležité, jak velkou takzvaně fotovoltaiku mám na svém domě a jestli dokážu využít její potenciál.
0: No a když už tu fotovoltaiku mám, musím mít nutně i baterii?
2: Nemusím. Opětovně co dům, tak unikát. Mohu mít fotovoltaiku s nebo i bez baterie.
0: Co když mám, Milane, elektromobil? Dost lidí si myslí, že díky fotovoltaice bude mít náklady na dobíjení minimální nebo téměř nulové. Vyplatí se kvůli tomu investovat a nabíjet elektromobily doma?
2: Určitě se vyplatí nabíjet elektromobily doma, protože je to nejlevnější provoz v tu chvíli, ale není potřeba k tomu vždycky mít fotovoltaiku.
0: Dobře, tak na závěr, fotovoltaika ano nebo ne?
2: Fotovoltaika je skvělý sluha, ale špatný pán. Když dobře zapadne do připravovaného domu, šetří peníze každý den. Když se ale řeší izolovaně, může často zklamat.
0: Milane, díky. 6 týdnů jsme se spolu s Milanem Pospíšilem z Buřinky bavili o tom, jak naplánovat úspornou rekonstrukci. V příštím, posledním díle našeho povídání všechno shrneme, aby nám to hezky všechno zapadlo dohromady.
1: Díky úsporné rekonstrukci s Buřinkou budete bydlet lépe, platit méně za energie a stoupne cena vašeho domu. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
0: No a já se loučím, pomyslné žezlo, hlavně tedy mikrofon, předávám Martinovi Ledinskému, který je už tady, těší se na vás. A má pro vás spoustu českých písniček, tak zůstaňte s Blaníkem a zítra snad, pokud mi to hlas dovolí, tak naslyšenou.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
18: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
19: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
20: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Daniela Landa na Blaníku, za 7 minut je tady 16. hodina a teď už vás zdraví a pěkné pondělní odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině Karel Zich.
1: A šel bych za svou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát by svou prašnou cinknul u dveří.
0: Těšte se taky na Věru Martinovou.
2: Musím to prohrát.
0: A zpívat bude taky Karel Gott.
3: Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bela bel, CZ.
12: Tak, je to totálka.
13: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
14: Rádio Blaník, počasí.
15: Rádio Blaník.
16: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou oblačná, večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne se budou objevovat přehánky, lokálně to mohou být i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
17: Kdy bude to správné počasí na výlet?
18: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
19: Za volantem.
16: Na trase Strakonice Praha u Jíloviště se srazilo osobní auto s nákladním a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Na dálnici D11 na 43. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové zasahuje do pravého pruhu porouchané osobní auto s obytným vozem. Dejte tam pozor. A na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
19: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
19: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
20: Premiér Babiš se vyjádřil k odsouzení Naďové. Končí lhůta pro podání daňového přiznání online. Fico se má sejít s Putinem. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Potrestal ji 3letou podmínkou a peněžitým trestem 500 000 korun. Verdikt není pravomocný. Premiér Andrej Babiš považuje rozsudek za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Na síti X ostře zkritizoval roli vrchního soudu, který podle něj ohnul soudní proces. Nejpozději dnes musí podat přiznání k daním z příjmů lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na zaplacení daně. Kdo využívá služeb daňového poradce, má na odevzdání přiznání čas až do 1. července. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
2: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
20: Tým tvoří celkem 38 členů. Slovenský premiér Robert Fico se plánuje sejít s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a to při nadcházející cestě do Moskvy. V ruské metropoli plánuje Fico v sobotu během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Martin.
0: A za 2 minuty bude 16 hodin. Pěkné odpoledne.
15: Martin Ledinský
21: na Rádiu Blaník.
0: V dnešním kytarovém ránu kolegové přivítali skupinu Činasky a za chvíli si to dnešní ráno s nimi připomeneme. Teď už na Blaníku Karel Zich, ať se vám hezky poslouchá.
22: Telegram s adresou svět.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Na Blaníku skupina Činasky, která dnes dorazila k nám na Blaník v rámci kytarového rána, které je součástí Českého pondělí, a to je tu každé první pondělí v měsíci. Činasky tu byly dnes mezi 8 a 9 raní. Hrálo se, zpívalo se pěkně naživo a došlo i na to, jak mají Michal Malátný a František Táborský rozdělené role v kapele.
1: To je taková jako úřední funkce, kapelník, a já jsem spíš jako umělecký vedoucí. Jo. To máte jako v divadle. Je ředitel, ano, organizační, ano. A pak je umělecký vedoucí. Takže dejme tomu, že já jsem ten umělecký vedoucí, ale stejně máme v kapele demokracii, každý do toho jako může prostě žvanit a hrát si, co vlastně on uzná za vhodný. Jo, a vždycky se nakonec nějak jako sejdeme a úplně to poslední slovo trošku větší mám já, protože jsem jako hlas a ksicht té kapely.
2: Ano.
1: A kdybych o tom nebyl přesvědčený já, tak bych to asi nedovedl předat lidem, aby tomu uvěřili, jo, tak rozumíte.
0: A už pro vás chystáme i videozáznam, tak sledujte náš web a taky náš YouTubeový kanál. Radio Blaník. A za chvíli na Blaníku Věra Martinová, Tomáš Klus a právě teď Petr Kolář.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: Věra Martinová na Blaníku, jsou 4 minuty po 4:15. Co si představíte, když se řekne ikonická stavba, případně kontroverzní nebo moderní, zvláštní stavba? No, pro milovníky netradiční architektury za chvíli budu mít jeden zajímavý tip na speciální výstavu, která se koná v Praze. A do té doby z českých písniček, třeba Gump a Život je pes.
1: Vždycky, když život je pes.
0: A chystáme taky Krištof nebo Karla Gota. Přejeme pohodové pondělí.
2: Známe to všichni.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé

0: třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole. Hrajte golf. Relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
13: Navštívte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
15: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
16: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
17: Jízdy na bobové dráze.
15: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
17: Soutěže.
15: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
17: A koncert Tomáše Kluse.
15: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
17: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
15: nhr.cz.
18: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
19: Tak je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
11: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Rádio Blaník.
2: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Gump a život je pes na rádiu Blaník. Hezké odpoledne. Jedna z nejikoničtějších staveb v Praze, tančící dům, letos slaví 30 let od otevření. Místní galerie proto připravila tematickou výstavu, která přibližuje historii stavby. Co je na ní k vidění, to nám prozradí zakladatelka agentury PR-isti Nikola Lérinčová.
1: Expozice nabídne archivní fotografie, dobové články z tisku, původní vybavení interiéru od Evy Jiřičné, nově vytvořený dvoumetrový model domu. Navíc návštěvníky zavede do technického zázemí domu, kam se běžně nedostanou.
0: Výstava potrvá do 18. října, tak pokud do tančícího domu v Praze zavítáte, pěkně si tu výstavu ke 30. výročí této ikonické stavby užijte. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Marie Rotrová, Black Milk nebo taky Petr Spálený.
2: Čeština je krásná,
3: ale taky dost těžká
2: a někdy trochu matoucí.
3: Proč děláme kozla zahradníkem?
2: A co znamená basama s fousama?
3: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
2: Proč se říká,
3: co se říká?
2: Každý všední den po 10. hodině
3: na Rádiu Blaník.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
12: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
13: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
12: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
17: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Spálený. Za 7 minut bude 5 hodin. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině třeba Pavel Bobek.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej.
0: Těšte se taky na Václava Neckáře.
2: Zmysla s ním nevadí, přijde jiná pohladí.
0: Nebo na Ilonu Čákovou. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou oblačno, večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne se přidají přehánky, lokálně to mohou být i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty se budou zítra pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
9: Jsme Blaník.
10: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Blaník za volantem.
8: Na Nymbursku v Sadské v Rýgrově ulici zasahují záchranné složky u požáru osobního auta. Počítejte tam se zdržením. Na trase Strakonice Praha u Jíloviště se srazilo osobní auto s nákladním a blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením v kratší koloně. A na dálnici D11 na 43. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové zasahuje do pravého pruhu porouchané osobní auto s obytným vozem. Dejte tam pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
11: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Vláda schválila obnovení EET. Vznikne nová pracovní skupina pro ochranu lesů. Před pražským magistrátem je nová výstava. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Od začátku příštího roku zřejmě bude opět fungovat EET. Návrh na znovu zavedení evidence dnes schválila vláda a teď zamíří do sněmovny. Návrh zákona zároveň upravuje část daní, obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity, což byla opatření zavedená v konsolidačním balíčku předchozího kabinetu. Ochraně lesů před požáry se má věnovat nová pracovní skupina. Ministr životního prostředí Igor Červený ji chce vytvořit z odborníků na lesnictví, ochranu životního prostředí a složek IZS. Skupina by se měla zabývat mimo jiné množstvím starého suchého dřeva, které může požáry zhoršovat. Situace se žloutenkou je na jihu Moravy stále nepříznivá. V dubnu se hepatitidou typu A nakazilo dalších 60 lidí. Od začátku roku evidují hygienici v Jihomoravském kraji 335 případů. To je téměř třetina případů z celého Česka. Na Mariánském náměstí v Praze je nová venkovní výstava. Věnuje se jedné z významných pražských veřejných budov, Nové radnici. Co všechno se o ní návštěvníci dozví, řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
9: Návštěvníkům nabídne 10 panelů s českými i anglickými texty a představí více než stoletý příběh této secesní stavby, její architekturu, proměny i současnou podobu po dokončené obnově.
13: Výstava bude k vidění do konce května. Tolik zprávy Rádia Blaník a slovo má opět Martin.
0: Dominiku, díky a za 2 minuty bude 17 hodin. Hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský
12: na Rádiu Blaník.
0: Jaro je v plném proudu a i lyžování na našich horách je už tím pádem za námi. To ale neznamená, že si to teď na horách neužijete. Za chvíli se podíváme, co se děje ve ski resortu Černá Hora Pec. A teď už pro vás máme Motýly od skupiny Mandraže. Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky.

0: Na Blaníku skupina Jojo Band, hezké odpoledne. Teď se podíváme na hory. Lyžování už je sice nějakou dobu minulostí, ale to neznamená, že by tam nebylo krásně. Jak to vypadá ve ski resortu Černá Hora Pec, to nám poví mluvčí ski resortu Zina Plchová.
1: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá Hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
0: Tak to je takový tip od nás na další prodloužený víkend. A teď už zpátky do Nížin k českým písničkám. Je první pondělí v měsíci a to vám hrajeme jenom hezky česky. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Michal David, Lucie Bílá a tady už je Václav Neckář.

0: Michal David na Blaníku, za 10 minut bude 17:30. Včera měla půl kulaté 95. narozeniny herečka Jiřina Bohdalová a už brzy bude mít půl kulatiny další skvělá herečka. Řeč je o Ivě Janžurové. Té bude 19. května 85. A právě v den svých narozenin bude hrát v Národním divadle, a to v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena, konkrétně v Kytici, kde stvární roli Hany v baladě Štědrý den. A jak Iva Janžurová říká, největší relax je pro ní doba po úspěšně zvládnutém představení. Za chvíli na Blaníku Lucie Vondráčková, taky Ilona Čáková a nebo Vaby Daněk.
1: Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Středočeský kraj řeší nedostatečné kapacity na středních školách, a to zejména v oblastech okolo Prahy. Aktuálně se vypisuje architektonická soutěž na budoucí podobu plánovaného gymnázia v Jesenici. Více už nám řekne radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha.
2: Záměrem je zpracování návrhu novostavby pro 360 žáků. Chceme, aby nové gymnázium Jesenice byla moderní a kvalitní vzdělávací instituce odpovídající nárokům 21. století. Architektonická soutěž nám umožní získat nejlepší možné řešení, které propojí funkčnost, udržitelnost i příjemné prostředí pro žáky a pedagogy. Důraz klademe také na citlivé zasazení stavby do urbanistického kontextu Jesenice a jejího nového centra. Vypsání architektonické soutěže se nám osvědčilo už v případě novostavby gymnázia v Černošicích, kdy jsme mohli vybírat z bezmála 40 návrhů.
1: Kolik bude nové gymnázium stát, to se ukáže až na základě návrhu možné podoby gymnázia, který vzejde z architektonické studie. Nová budova by měla zahrnovat i jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště. Kraj počítá s tím, že jesenické gymnázium přivítá první studenty po roce 2030. Tak držíme palce. A to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně.
3: Středočeské aktuality. Aktuality.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Pozor! Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
6: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
8: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
9: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
8: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
9: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: je první pondělí v měsíci.
1: Rádio Blaník.
2: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Na Blaníku Helena Vondráčková. Hezké pondělí. Zítra dopoledne se opět vydáme do minulosti, a to v tajemném roce s kolegou Petrem Slívou. Od 9. hodiny dopolední se opět vypravíme do celého jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. Už teď s předstihem pro vás máme jednu malou nápovědu, o jakýže rok to zítra na Blaníku půjde. V tajemném roce se na televizních obrazovkách poprvé objevil jeden legendární hudební pořad. Poznáváte?
1: Halo, Medúza.
2: Ahoj Medúzo, tady je Renata z Havířova a chtěla by sem Rolling Stone, symbol parník.
1: Připrav se, hrajem.
0: A tím dnešní indicie končí, tak se těšte už zítra dopoledne mezi 9. a 10. hodinou.
3: Tajemný rok a Petr Slíva.
4: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Jiří Korn, Oceán nebo taky Marta Kubišová.
4: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
4: Sobota 30. května. Více na stránkách
3: radioblaník.cz.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si 5. díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Na Blaníku Marta Kubišová, za 7 minut bude 18 hodin. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Taky skupina Činasky.
2: Nic není jak to dřív, nic není jak bývávalo.
0: Nebo taky hráč od Petra Spáleného.
3: Život je hrou vyhranou. Když zvedneš sásky.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Křížovky si koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s tákem.
7: Najdete na levnekřížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.
9: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
10: Rádio Blaník. Počasí.
11: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek převážně oblačno. Večer pak čekáme od západu až zataženo. Během dne se budou objevovat přehánky. Lokálně to mohou být i bouřky. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
10: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
10: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D7 na 65. kilometru ve směru na Prahu došlo k požáru osobního auta. Projíždějte tam opatrně. Na Nymborsku, Statské, v Rígrově ulici zasahují záchranné složky u požáru osobního auta. Počítejte tam se zdržením. A popojíždět budete také na trase Strakonice Praha. U Jíloviště se totiž srazilo osobní auto s nákladním a blokují jeden jízdní pruh. Zdržíte se tu v kratší koloně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
13: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Požár v Národním parku zřejmě zapříčinil člověk. V bitcoinové kauze jsou obviněni další lidé. Maximální ceny paliv půjdou opět nahoru.
12: Rádio Blaník.
14: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. V Českém Švýcarsku dál zasahují stovky hasičů. Na pomoc dnes dorazily dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár pravděpodobně způsobil člověk, pokračuje mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Salov.
15: V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin, druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
14: Připomenu, že les mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou začal hořet v sobotu odpoledne. Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi. Servery Seznam zprávy, Deník N a i Rozhlas uvedli, že jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval Tomáše Jiříkovského, který bitcoiny státu věnoval. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín. Jeho nejvyšší cena stoupne o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty vzroste o 4 haléře na 44,59. Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Jde o jeho osmý ročník. Novinkou je, že nápady na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Návrhy je možné podávat do konce září pomocí online formuláře. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
0: Dominiku, děkujeme. Za minutu bude 18 hodin. Hezký podvečer.
10: Martin Ledinský
12: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku kolegyně Samira s reprízou pořadu Proč se říká, co se říká, prozradí, odkud pochází pojem černý kůň. Do té doby další písničky. Je první pondělí v měsíci a to vám hrajeme pouze česky. Teď už pro vás máme Michala Tučného, tak ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku skupina Turbo. Pěkný podvečer.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Nejrůznější rčení, fráze a přirovnání používáme v běžném životě, ale proč se říká zrovna to, co občas sami používáme, to nám občas nemusí být úplně jasné. Ale mnohdy to přesto říkáme tak jako ze zvyku. Kolegyně Samira nám na Blaníku původ nejrůznějších frází pěkně vysvětluje, abychom se v tom lépe zorientovali. Dnes dopoledne jsme už rozebrali černého koně. Pokud jste to neslyšeli v premiéře, teď pro vás máme podvečerní reprízu.
3: Minulý týden jsme probrali, odkud se vzal pojem bílý kůň, a dnes se podíváme na toho černého. Tohle spojení možná slýcháte ve spojitosti třeba s volbami nebo různými soutěžemi. Černý kůň je stručně řečeno neočekávaný, možná až překvapivý vítěz. Někdo, s kým se příliš nepočítalo, ale dosáhl velkého úspěchu. Někdo, kdo nebyl zpočátku úplný favorit, ale má všechny předpoklady a tak nakonec uspěje. Tenhle pojem nepřekvapivě pochází z dostihů a poprvé byl použit už v roce 1831, a to v jednom britském románu. Nicméně hojně se rozšířil v Americe o pár let později, v roce 1844, kdy se stalo to, že prezidentem se stal politik až po 9. hlasování, a vlastně tak trochu z kompromisu, protože ti hlavní kandidáti se navzájem blokovali a bylo třeba najít někoho, kdo není moc kontroverzní, dokáže spojit skupiny a tím pádem působí jako přijatelnější kandidát, protože získá většinu.
0: Samiro, děkujeme.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Věra Martinová s Janem Kanizou, Aneta Langerová, a tady už je skupina Jelen.

0: poslední.
1: Věra Martinová s Janem Kanizou na Blaníku. Za 6 minut bude 6:30.
2: Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
1: A to každé všední ráno, tak jestli jste v zahradnictví utratili majlant za sazenice, nebo jiné věci do zahrady, nebo jste si koupili cokoliv jiného, třeba pro radost, a chtěli to od nás proplatit, přihlaste se nám. Když máme Petr zavolá a vy správně odpovíte, co právě na Blaníku dohrálo, peníze máte zpátky. Dnes ráno jsme volali paní Lence, která chtěla proplatit sumu za příměstský tábor na Lezecké stěně pro svého syna. A jestli pak Lenka věděla, kdo na Blaníku dospíval?
4: Karel Gott.
5: No jasně, ten si vařil kafe. Gratulujeme, 4,5 tisíce posíláme na Kladno.
1: To je radosti. Lence, moc gratulujeme. A jestli taky chcete něco proplatit, napište nám v SMS zprávě celé své jméno, kde bydlíte a hlavně za co byste chtěli peníze zpátky. Tuhle SMSku nám pošlete na číslo 603 118 118. Pak už jen poslouchejte Blaník a zítra ráno po 7 hodině zavoláme možná právě vám.
3: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na Blaníku.
1: A za chvíli další písničky chystáme Ivetu Bartošovou, Karla Gota nebo taky Olgu Lounovou.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
6: Prodloužený víkend je za námi a další pracovní týden začíná. No a už pozítří přivítám na Blaníku dalšího parťáka. A tentokrát to bude démon Edenu, teď to bude taky démon Letné, fanoušek plzeňské Viktorky. Dorazí Marek Ztracený, slíbil to, tak tady bude. Poslouchejte Blaník ve středu mezi 4. a 5.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
7: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
8: Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
9: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
10: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Zoma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
5: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
6: Maxi Dotace.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: Na Blaníku Olga Lounová, která bude koncem května zpívat i na našich 27. narozeninách. Konopiště je už sice vyprodané, ale jestli jste si nestihli včas koupit vstupenky, ještě pořád nemusíte házet flintu do žita. Možná se na tuhle velkou hudební událost dostanete úplně zadarmo a v sobotu 30. května tam budete s námi slavit ty 27. narozeniny Rádia Blaník. My jsme tady totiž pro vás schovali posledních pár vstupenek a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte Blaník, ať vám tahle možnost neuteče. Jinak všechno podstatné o našem koncertu na Konopišti najdete na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku hanácká kyselka relaxace.
5: Dobré ráno, Rádio Blaník.
6: Ne, že bychom si dneska nemili ruce, ale zítra si je umyjeme obzvlášť.
7: A to nejenom proto, že se to má, ale také proto, že je zítra Mezinárodní den mytí rukou.
6: Ale co Mezinárodní den mytí rukou? My hlavně zítra máme výročí, společně vysíláme už rok. Hurá!
7: Hurá!
6: A tak proplatíme zase vaši účtenku.
7: A taky se těšíme na vaše dobré zprávy.
6: A někomu zavoláme. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
11: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
12: No jaké bys chtěla?
11: No přece ty z Baumaxu.
12: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
11: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Hausbrand Café, per favore.
13: Si, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích?
17: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
16: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firmanazážitky.cz.
19: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
20: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
21: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

pár stránek a pak mi klesla víčka. Ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

s tebou mluvit chci. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musíš začít ty.

0: Vanastovy věci na Blaníku, za 3 minuty bude 7. Před námi jsou písničky na vaše přání, těšte se na Jarka Šimka.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: Na Karla Kahovce.
1: Močínu háj, močínu háj.
0: Nebo třeba taky na skupinu Verona.
2: Na mě nečekej, já přijdu až ráno.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Radio Blaník, počasí.
4: Radio Blaník.
0: Noční teploty pod oblačnou až zataženou oblohou klesnou k 15 až 10 stupňům. Na západě a severozápadě Čech ojediněle čekejte přeháňky nebo také bouřky. Zítra přes den se bude slunce schovávat za mraky, obloha většinou oblačná až zatažená a v západní polovině území čekejte četnější přeháňky nebo také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a až večer jen výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty se dostanou ke 24 až 28 stupňům, na západě a také na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
5: Tak je to totálka.
6: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
7: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7 a teď už pro vás máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. Dnes má svátek Květoslav, tak přejeme všechno nejlepší. Připomínám, že dnes je první pondělí v měsíci a to na Blaníku hrajeme jenom české písničky, takže pokud jste si na dnešek přáli nějakou zahraniční, tak se předem omlouvám, že ji dneska neodehrajeme. Vaše přání nebo vzkaz, ale určitě... Jo, vzkazy, přání, to je jasná věc, ty přečteme. Za chvíli tu bude první vaše přání a ještě předtím tu pro vás máme Václava Neckáře. Je ráno, ano. Tak ať se vám večerní Blaník hezky poslouchá.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Václav Neckář na Blaníku, teď už je před námi první vaše přání. A budou to dvě narozeninová přání a před námi Jarek Šimek, narozeninová. Napsala paní Jana z Plzně. Ahoj, prosím o zahrání písničky Myšince Fiddlerové z Aše k těm jejím krásným 33. Přejeme ti jen to nejkrásnější, hlavně zdravíčko, lásku tu už máš a štěstí. Přeji Janča, Verča a Roník, máme tě rádi, pac a pusu. Zdravím taky do Plzně, odkud píše Ilona. Milý Blaníčku, posílám, prosím, o zahrání písničky pro naší maminku k narozeninám ode mě a mé sestřičky Michalky. Maminko, k tvým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti. Děkujeme ti za všechno a máme tě moc rádi. Tuhle písničku ti posíláme z celého srdce.

0: Na Blaníku vám k narozeninám zpíval Jarek Šimek a teď už je před námi Karel Kahovec, napsal Ladislav z Boskovic. Milý Blaníčku, dnes slaví 70. narozeniny moje manželka Jaroslava Dokoupilová z Boskovic. Chtěl bych jí popřát do dalších let všechno nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví. K přání se připojují děti Roman, Radka, Jaroslav a Jana s rodinami, vnoučata Aneta, Kristýna, Lukáš, Eliška, Lilianka, Tobiášek, Daniel a Matěj posílají velkou pusu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku vám zpíval Karel Kahovec a teď už skupina Reflexy a Sluneční napsala Martina z Blatnice u Plzně. Chtěla bych zahrát Martince a Ivetce z Nýřan k jejich narozeninám. Všechno nejlepší a spoustu společných zážitků. Děkuji. Zdravím taky do Domažlic, odkud napsala Lucie. Milý Stando, brzy se uzdrav, abys tu mohl být zase s námi. Máme tě rádi, posíláme pozdrav. Žanetka, Lucka, Honzík, Jaromír a Věruška s Veronikou.

Na Blaníku posloucháte pondělní písničky na přání a teď už je před námi Verona, Na mě nečekej. Píše Martina z Mladé Vožice. Dobrý den, zahrajte prosím pro naší kamarádku Alenku Cmíralovou k dnešním narozeninám. Milá Alenko, přejeme ti hodně zdraví a spokojenosti ve tvém životě. Užij si dnešní den a hezky to s námi oslav. To ti přejí všichni kamarádi a kamarádky z chráněného bydlení v Odlochovicích a taky Zdenička Vorlíčková z Votic. Máme tě rádi. A z chráněného bydlení tady máme pro Alenku ještě jedno přání. Milá Alenko, k tvým dnešním narozeninám ti celé osazenstvo chráněného bydlení a tví mazlíčci přejí spoustu slunečných teplých dnů, které ti pomohou k tvé vnitřní pohodě. Ať se ti tu i nadále s námi líbí a každý den se najde důvod k úsměvu. Užij si oslavu ve společnosti přátel a my z Blaníku se připojujeme a Alence k narozeninám všechno nejlepší přejeme.

Na Blaníku Verona, teď na vaše přání Jan Bendík a Lásko má, napsala Bojinka ze Světlé nad Sázavou. Zahrajte prosím pro Robina do Bělušic. Robine, chci, abys věděl, že má láska k tobě je dost silná, abych tohle vše mohl.

0: Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Diamanty od Terezy Kernlové napsal Míla z Tloskova. Prosím o zahrání písničky pro taťku k narozeninám. Mám ho moc rád, ať se mu daří a jezdí se mu skvěle na motorce. A napsala taky Hana z Jiříkova, písnička pro mého brášku Domírova a taky pro Ládíka. Moc tě mám ráda, tvoje ségra Hana.
1: Tak když spolu spíme,

0: Tereza Kerndlová na Blaníku, za 3 minuty bude 7:30, v písničkách na přání už brzy Petr Novák. To znám, to znám, to znám. A na vaše přání taky Holky, nebo za chvilinku Miluju tě od skupiny Jelen, Jiřího Pavlici a Hradišťanů. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan a své přání poslal pan Jan z Přeborova. Milá Romanko, naše zlatíčko, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hlavně hodně lásky, pohody a radosti s náma všema. Za všechny z Přeborova, z Belítova, Milevska a Písku tvůj milující manžel Honza a děti Anetka s Vojtou a Eliška. Své přání z Teplic napsala taky Anna. Milá maminko, vážím si tě, kolik toho pro mě a mého syna děláš. Jsem šťastná, že jsem s tebou. Mám tě moc ráda, neboj, dlouho se mě nezbavíš se synem. A napsala taky Klára z Dolního Rychnova. Pro moji lásku Aleše, za to, že ho mám a že ho moc miluju.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď už je před námi Petr Novák a Vanessa. Napsal Marek z Prahy 4. Blaníčku zahraj prosím pro všechny fanoušky Petra Nováka. Vzpomínáme a stále si tě připomínáme, Péťo. To napsal Marek.
1: Je první pondělí v měsíci.
2: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
1: jenom hezky česky.

Na Blaníku vám zpíval Petr Novák a teď už je před námi skupina Holky. O písničku Už mi nevolej si napsala posluchačka Denisa z Lučan nad Nisou. Pro maminku Ivanku Stejnarovou. Tak hrajeme. Pěkný večer.

0: Holky na Blaníku, za 3 minuty bude 7:45. V písničkách na přání do 8:00 třeba František Ringo Čech.
1: Nikomu by se nechtělo být pečínkou.
0: Perníková chaloupka tu bude už za malou chvíli. No a koukám, že jste vybrali taky narozeninovou od Olgy Lounové anebo puberťáka od Xindla X. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
8: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Písničky na přání.
10: Na rádiu Blaník.
0: A teď už slibovaná perníková chaloupka od Františka Ringo Čecha. Hnedle bych dostal chuť na perník úplně. No, mám chuť na něco sladkého, ani perník by to nemusel být, cokoliv sladkého. Tak, pojďme se podívat, kdo si napsal o perníkovou chaloupku. Koukám, že Zdeněk ze Sokolova. K 50. narozeninám Moničce syn Davídek a manžel Zdeněk. A píše taky Míla Stlosková, k narozeninám Evě Vovsíkový, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky přeje tvůj Míla a Kubíček posílá babičce velkou pusu.

František Ringo Čech na rádiu Blaník a teď už narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Jarka, dnes slaví 37. narozeniny Sandra, dcerci z Langen Zajfnu, všechno nejlepší miláčku, hodně zdraví a štěstí ti za naší velkou rodinu přeje máma. Moc tě všichni milujeme.

0: Olga Lounová a narozeninová na Blaníku a teď už pro vás máme puberťáka od Xindla X. Napsala Hana z Pustiměře. Náš milý tatínku, přejeme ti vše nejlepší ke krásným půlkulatinám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať jsi v životě spokojený a hlavně i teď v novém zaměstnání. Máme tě moc a moc rádi, tvoji Hanka a Matyášek.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: M17. Problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám,

0: 10. Single X na Blaníku za 4 minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už brzy Divokej byl. Co seš si přej, a já to udělám. Vybrali jste taky Františka Nedvěda.
1: Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dá.
0: Nebo skupinu Miraj.
2: Život je pohoda, život je fajn.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená na západě a severozápadě Čech. Ojediněle čekejte přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až zatažená a v západní polovině území čekejte četnější přehánky nebo také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a až večer jen výjimečně nějaká ta přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na západě a také na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
7: Svítí.
8: Svítí.
7: I na síti všech sítí.
8: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
7: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
8: Blaník na Facebooku a Instagramu.
7: Martin Ledinský
8: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 8 a písničky na vaše přání pokračují. Za chvíli další vzkaz s písničkou Holubí dům od Jiřího Schellingera a teď už tady pro vás máme Karla Gotta, tak hezký poslech.
9: Písničky na přání
8: na rádiu Blaník.

0: Takhle krásně vám na Blaníku zpíval Karel Gott a teď už opět na vaše přání. Před námi je Holubí dům od Jiřího Schellingera. Napsal pan Jan z obce Břasy. Milé rádio Blaník, zahrajte prosím písničku pro mou manželku Beátku, která dnes slaví krásných 61 let. Zlatíčko moje, k tvým dnešním narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví. Dále si moc přeji, aby tě už konečně přestala bolet tvoje nemocná nožička. To vše ti ze srdce přeje tvůj manžel Honza. Miluji tě, lásko.
1: Na rádiu Blaník.

0: na Blaníku Jiří Schellinger a teď už Tereza od Valdemara Matušky. Píše Kamča z Bíště. Dobrý den, včera se nám narodil první vnouček. Vím, že to nejsou přímo narozeniny, ale 4 kg a 54 cm si mamince Teresce zaslouží zahrát. Děkuji moc, novopečená babička Kamča. Od nás z Blaníku velká gratulace.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hezky česky.

Na Blaníku skvělý Valdemar Matuška a teď už Kořala od Divokýho Byla napsal Šimon z Poděbrad. Dobrý den pro všechny, kteří jedou autem nebo poslouchají hudbu doma. S přáním Šimon.

0: Na Blaníku dohrává Divokej Bill a teď už je před námi skupina Kex. Jak děkuje se andělům, napsala Věrka z Únanova. Milý Blaníčku, děkuji do nemocnice Znojmo na rehabilitační oddělení pod vedením paní primářky Lucie Morhartové, kteří mi pomohli v nelehké situaci. Chtěla bych poděkovat všem, celému úžasnému kolektivu za lidský přístup a obětavou péči. Velký dík patří fyzioterapeutkám na rehabilitačním oddělení i logopedce paní Teresce Kochové. Děkuji úplně všem, Valášková.
1: Písničky na přání.

Na Blaníku dohrávají Keks a teď už je před námi Daniel Landa, napsala Veronika z Frýdku Místku. Mílo, už jen krátký okamžik a můžeš se nadechnout, chybíš mi.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi skládanka od Františka Nedvěda, píše Jirka z Křenovic. Chci poslat tuto píseň pro Majdalenku z Brna Lesné jako poděkování za 3 roky krásných chvílí, na které se nezapomíná. Skládanka pro tebe.

0: Na Blaníku vám zpíval František Nedvěd a teď už Jahoda od Miraj. Napsala Adéla ze Šaratic. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky mým sourozencům Kačence a Tomáškovi k jejich dnešním 19. narozeninám. Přeju vám, ať se vám vydaří maturita a ať vám to pořád běhá. Přeje sestra Adéla. A taky tady máme přání, které dorazilo z Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Anetu Hybčovou z Berouna. Narozky i svátek má, dvakrát v máji slavívá. Moje dcerka Anetka, modré oči jako moře, ať nezažijí nikdy hoře. Ve zdraví, štěstí přebývej, ze života radost měj. Krásný život přeji já, Anetko, ty dcerko má. Táta.
1: Je první pondělí v měsíci.
2: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
1: jenom hezky česky.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Miraj na Blaníku, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, už za chvíli Lucie Vondráčková. A na vaše přání taky Michal David, Petr Spálený a nebo skupina Jelen. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď už slibovaná Lucie Vondráčková, ty si ten nej, a tuhletu písničku vybrala Petra Skrnova, která píše: prosím o zahrání písničky pro mého manžela Vladimíra Skrnova, ten právě dnes slaví narozeniny a já mu chci popřát jen to nejlepší, hlavně zdraví a hodně trpělivosti se mnou. Jsi mou láskou a oporou a já tě z celého srdce miluji. Všechno nejlepší přeje manželka Petra a syn Vojta a v té písničce se dozvíš ještě víc.

Lucie Vondráčková na Blaníku a teď už Jelen, ještě jednu noc. A tuhle písničku vybrala Máša, která píše: Milá Petro, k narozeninám ti přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenost v nové práci, která se zdá být fantastická. Budeme na tebe myslet a ty nezapomeň ozvat se všem, kdo tě mají rádi. Máša. Když mě...

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Petr Spálený. Až mě, andělé, napsal Petr z Křince. Jsme rádi, že jsi přežil a že jsi mezi námi. A už jezdi opatrně na tom kole, Malfi.

Na Blaníku Petr Spálený, teď už Lucie Bílá a děkuju ti, písničku vybrala Romana z Milevska. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Jana Vejmělka z Přeborova. Lásko moje jediná, za vše moc děkuji, mám s tebou šťastný a spokojený život, tvoje manželka Romča. Písnička.

0: Děkuju ti.
1: Na rádiu Blaník dál hrajeme na vaše přání. Teď je před námi pár přátel od Michala Davida. Napsal Milan ze Senohrab. Dobrý večer, milé rádio Blaník. Prosím o zahrání písničky na přání pro mého syna Milana k jeho dnešním narozeninám. S tímto vzkazem, Milánku, přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, ať jsi šťastný a život si užíváš. A kdyby si mi poradil s taktikou na Šestajovice, budu rád. Táta s tvojí sestřičkou Mariko. Nikol z Luhačovic napsala: milý Blaníku, písničku bych věnovala mé kamarádce Míše, která dnes slaví krásné kulaté 30. narozeniny. Přeji jí jen to nejlepší, ať je pořád taková optimistická a usměvavá a ať se jí daří. Těším se, až to spolu pořádně oslavíme. Děkuji a s pozdravem do studia, píše Nikol z Luhačovic.
0: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Michal David a teď už na vaše přání Marie od skupiny Lucie. Napsala Lenka ze Skřížovic. Pro moji maminku. Pak tady máme vzkaz od Marcelky ze Sokolova. Ahoj rádio, prosím, chtěla bych nechat zahrát písničku Pro moji lásku, že se na něj moc těšíme 9. května. Konečně se uvidíme, lásko moje. Pamatuj si, že vždy budu s tebou. Jílo ro seret lek. To bude asi nějaké specifické heslo. Tvoje Marcelka. No a ještě tu máme přání z Plzně, které poslal Tomáš. Ahoj, zahrajte pro Standu z Chalupy, Vítkovi u Gdyně a pro moji nejlepší kámošku z Plzně, Locháče, Anetku. Děkuju.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

0: Na Blaníku skupina Lucie a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Modlitba za pátek od Marka Ztraceného, napsal Tomáš z Rohatce. Zahrajte pro mého kamaráda Martina Jarábka.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Stanislav Hložek na Blaníku, za 2 minuty bude 9. Před námi jsou informace o počasí a taky další písničky. V příští hodině se můžete těšit na Michala Šindeláře. Na skupinu Kryštof. Nebo taky na Michala Davida. Jsme Rádio Blaník, kde vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod oblačnou až zataženou oblohou klesnou k 15 až 10 stupňům. Na západě a severozápadě Čech ojediněle čekejte přehánky nebo také bouřky. Zítra přes den se bude slunce schovávat za mraky, obloha většinou oblačná až zatažená a v západní polovině území čekejte četnější přehánky nebo také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a až večer jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou ke 24 až 28 stupňům. Na západě a také na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
2: Trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
1: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Je 9, přejeme hezký večer. Je tady jaro a to je čas, kdy se začíná hodně jezdit vlakem i na výlety. Jak postupovat, když něco ve vlaku zapomenete, o tom na Blaníku víc za chvíli. A teď vám opět budeme pěkně hrát, chystáme Kryštof, Michala Šindeláře a teď už je na řadě Petr Kotwald. Je tu první pondělí v měsíci a to vám hrajeme jenom hezky česky.

0: Do pondělní večerní pohody skupina Krištof. Hezký večer s Blaníkem. Už jste někdy něco zapomněli ve vlaku? Jedna známá tam zapomněla 5letého syna a až po několika minutách podezřelého klidu zjistila, že jí chybí, tak zalarmovala dráhy, ať jí ho nějakým způsobem, pokud možno, někdy třeba vrátí. Cestující teda většinou ve vlaku nezapomínají děti, ale různé věci. Ročně jich jsou tisíce. Vedle mobilů nebo tašek se objevují i kuriozity, třeba matrace nebo vybavení do kuchyně. Jak postupovat, když něco ztratíte, poradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Pokud cestující ve vlaku Českých drah něco zapomenou, doporučujeme jednat co nejrychleji. Ideální je kontaktovat centrální zákaznický servis ČD na telefonním čísle 221 111 122, kde se mohou operátoři okamžitě spojit s vlakovou četou, případně se zaměstnanci v depech a ve stanicích na trase vlaku.
0: Pokud cestující naopak naleznou zapomenutou věc, měli by ji předat vlakovému personálu. Tak ať ve vlaku, pokud možno nic nestratíte, vždycky je to nepříjemnost, ale kdyby náhodou, dá se to řešit. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku Michal Prokop a Framus 5, Mandraže, a tady je Michal Tučný.

0: Na rádiu Blaník Michal Prokop a Framus Five. Za pět minut bude 9:30. Už za chvíli na Blaníku Helena Vondráčková.
1: Prosím, ještě si tu šanci dej, je kulaté a chce mít rád.
0: A chystáme taky Vanastovy věci, Olympik nebo Dalibora Jandu. Hezký večer.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
5: Maxi Dotace.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Na Blaníku Dalibor Janda, který bude koncem května zpívat i na našich 27. narozeninách. Konopiště je už sice vyprodané, ale přesto je ještě možnost se na tuhle velkou hudební událost dostat. Pokud jste si nestihli koupit vstupenky a chcete v sobotu 30. května s námi na Konopišti být a slavit 27. narozeniny Rádia Blaník, máte stále šanci. A možná vás to nebude stát ani korunu. My jsme tady totiž pro vás schovali posledních pár vstupenek a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte Blaník a ať víte, co a jak. Všechno podstatné o našem koncertu na Konopišti najdete na našich webových stránkách radioblaník.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Za chvíli na Blaníku Hana Zagorová, Jaromír Nohavica a tady už je Michal David.

0: Je první pondělí v měsíci. Rádio
1: Blaník. Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuša, budu po

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Jste s Rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až zatažená na západě a severozápadě Čech. Ojediněle čekejte přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 10 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až zatažená a v západní polovině území čekejte četnější přehánky nebo také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a až večer, jen výjimečně, nějaká ta přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na západě a také na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
3: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
3: Na našem webu radioblaník.cz.
1: Písničky z lásky na rádio.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno a zataženo, občas může pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Úterní obloha bude oblačná a zatažená, výjimečně může pršet, objeví se přehánky, také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku může být i polojasno a k večeru výjimečně bude pršet. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: A sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Svítí.
10: Svítí.
9: I na síti všech sítí.
10: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
9: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
10: Blaník na Facebooku a Instagramu.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do nebe.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno a zataženo, občas může pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Úterní obloha bude oblačná a zatažená, výjimečně může pršet, objeví se přehánky, také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku může být i polojasno a k večeru výjimečně bude pršet. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.

0: dáš mi.
1: Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledínský. Je tu nový den, a to úterý 5. května, a svátek má Klaudie. Narozeniny dnes oslaví například herec Marek Vašut, je mu 66 let, a nebo britská zpěvačka a textařka Adele, a té je dnes 38. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a zataženo, občas může pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Úterní obloha bude oblačná a zatažená, výjimečně může pršet, objeví se přehánky, také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku může být i polojasno a k večeru výjimečně bude pršet. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je úterý 5. května. Dnes má svátek Klaudie a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Didaktickým testem z českého jazyka pokračují státní maturitní zkoušky. V 5 odpoledne proběhne na Plzeňsku otevření cyklostezky Touškov v Děně bez. Východočeské muzeum v Pardubicích hostí výstavu Kniha oblečená i svlečená o vývoji knih a knihkařství. Potrvá do 12. července. V Liberci začíná šestidenní 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Arcibiskupský palác pořádá v 5 odpoledne zahájení výstavy Arcibiskupství Olomouckého s názvem Kopie a falza umění mezi iluzí a klamem. V Rožnově pod Radhoštěm startuje dvoudenní akce nazvaná Mír začíná pamětí, kterou se město připomene osvobození města. A v 6 večer se můžete těšit v pražském planetáriu na otevření nové expozice Meteority kronika sluneční soustavy. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a zataženo, občas může pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Úterní obloha bude oblačná a zatažená, výjimečně může pršet, objeví se přehánky, také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku může být i polojasno a k večeru výjimečně bude pršet. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Trápí vás špatná okna?
1: Netěsní?
0: Loupe se lak?
1: Nebo jdou stěžka otvírat?
0: Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.